Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětem v základních a středních školách dnes začíná nový školní rok. Do prvních tříd podle odhadů ministerstva poprvé usedne asi 115 000 dětí. Na základních školách bude celkem přes 1 000 000 žáků, jejich počet ale meziročně mírně klesne. Naopak na středních školách a konzervatořích má studentů přibýt. Africké Kongo čelí největší epidemii eboly ve své historii. Počet potvrzených případů překročil 6 000 a téměř 3 000 lidí zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává epidemie mimo kontrolu. Situaci komplikuje i to, že proti současné variantě viru zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. České volejbalistky na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupily. V osmifinále před domácím publikem v Brně podlehly Švédsku 0-3 na sety. Český tým tak nezopakuje 8. místo z předchozího evropského šampionátu. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Přerovské školní jídelny přichází s novinkami. Starší žáci dostanou větší porce a noví strávníci se budou moci přihlásit online. Po dokončení oprav přibudou v jídelnách na Velké Dlážce a za mlýnem také samoobslužné zóny s pulty, s ovocem a zeleninovými saláty. Školní jídelny navíc pilotně vyzkouší systém svačinek pro žáky. A jdeme na počasí. Dnes nás čeká na Moravě a ve Slezsku spíše jasno. Během dne převáží polojasno nebo oblačno. Nejvyšší teploty očekáváme od 22 do 25 stupňů, na horách pak okolo 20.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A to není jediná věc, která dneska začíná. Začíná škola 1. září 2026 a krásné ráno vám přeje Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj, vykročte správnou nohou.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Přemýšlím, jakou nohou jsem vykročil, člověče. Já si myslím, že levou, já na to mám štěstí. Nicméně, já jsem ráno teďka po cestě do rádia potkal u nějaký hospody, jak sedí na předzahrádce třeba 10 tak 13 letých lidí a říkám si, tak oni nečekají, se otevře škola. Oni čekají, že je hospodské a jednou tam střelí na stůl. Tak pojďme hrát Charlie XCX, hezké ráno. Hit Radio Orion.

0: všech, ze všech směrů, že je 1. září a že děti se vrací zpátky do školních lavic a možná třeba vaše dítě jde právě dneska do školy úplně poprvé. To mě zajímalo, jestli si pamatujete vy váš první školní den. Co vy dva?
1: Já ještě dodám jedno zajímavé číslo, které zaznělo ve zprávách. Poprvé dneska usedne v lavicích zhruba 115 000 prvňáčků.
0: No to mi přišlo strašně moc, takže porodnost klesá, to je hodně lidí.
1: Je to dost?
0: Představ si, že by těch 115 000 lidí přišlo třeba na nějaký mejdan společný.
1: Nebo koncert.
0: Nebo na koncert, takže možná by se mohla zahajovat příští školní rok třeba na Letný.
2: Ale zpátky k tvojí otázce. Já si pamatuju, jak si sedám do zadní lavice a máma je ve dveřích třídy a ukazuje na mě posunkama, ať si nesedám dozadu, ale ať jdu dopředu, ať dobře vidím a slyším a úplně mě jako vyhnala. A takže tohle si pamatuju a pak takový ty kornouty s těma bombónama, to jsem měla taky. A nic víc.
0: Já jsem se trošku bál, že připomeneš tohle, protože to je pro mě dost bolavý místo, Jasmin. Já si totiž pamatuju, že jsem kornout neměl a všichni ostatní ho měli.
1: Co já jsem ho taky měl.
0: Ty jsi ho měl, jo.
1: Ale to je jedna z mála věcí, kterou si pamatuju, jinak ten den mám docela v mlze.
2: Taky no.
0: Si pamatuju cestu do školy vlastně, my jsme šli pěšky, nebylo to úplně blízko, takže tu procházku si pamatuju. No, to mě bavilo, ta cesta, to jsem byl takový nadšený, zpátky se šlo hůř teda.
1: Na mě potom příští rok a další a další.
0: Přesně. No tak začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak by nás zajímalo, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete ze školního, z prvního školního dne vy.
2: Celkově po vás chceme věci tři, napište nám, kdo jste, odkud jste a ta jedna věc, kterou si pamatujete.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat SMS-kou a nebo přes WhatsApp, my k vám posíláme další muziku. Tohle je Cyril Stamlinen. Hezké ráno.

0: dneska ráno. Tak jaká je ta...
1: Ne, Cyril, ne?
0: To je to Cyril, no já jsem... Já jsem taky říkal, že jsem řekl blbě.
1: Zpívá to s Metodiem.
0: Se možná měl vrátit do té první třídy, asi co? Ptali jsme se vás, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne. O tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Lucka Plzeň brečela, když mamka odešla.
0: Andrea Praha, červená aktovka a byl rok 1977.
2: David Rokycany seděl v zadní lavici s kamarádem Filipem.
0: Jana Bruntálsko má v paměti, že všichni prvňáci dostávali Astrid jako auta.
2: Verča České Budějovice nesnášela copánky, které jí udělala mamka.
0: Nikola Praha nechtěla sundat novou aktovku z Barbie.
2: Tomáš Brno sedí vedle kluka, se kterým se kamarádí dodnes.
0: Jana Praha byla zklamaná, že se první den neučili.
2: Eva z Bechyně dostali prej, jo, dosmejí prej na štvali, páč si přijde strašně stará, jelikož si z prvního školního dne vůbec nic nepamatuje.
0: Aha, a taky tady ještě přišla zpráva od Jarmily. Ahoj, s Kornoutu si nic nedělejte. Za nás ho neměl nikdo, viděla jsem ho jen ve filmu Lucie postrach ulice a říkali jsme si, proč si to jako nese do školy. No tak ať si nesete do školy cokoliv, tak ať se vám tam dneska líbí. Tohle jsou Coldplay, hezké ráno.

0: Dua Lipa, Houdini a tohle je úterní Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno, 6 hodin 19 minut. Michale, jsme na David, to jsme my tři.
1: Pokud vám přijde, že natankovat za 2000 korun už je docela pálka, tak pozor, je tady řidič z Vysočiny, který zvládl tankování za 200 tisíc.
0: Tak to zlil mimo nádrž, ne? To se nevejde nějak, teda si myslím.
1: No, nepotřeboval k tomu ani kamion, nic, prostě natankoval, sednul do auta, nastartoval, odjel. Drobný problémek jenom, ta hadice byla pořád nádrž, takže on ji vzal s sebou, totálně zdemoloval ten výdejní stojan a škoda kolem 200 tisíc korun.
0: Počkej, ale tak jestli to můžu říct za sebe, tohle je moje noční můra, že vždycky, když odjíždím od stojanu po natankování, po zaplacení a i když vím, že jsem tu pistoli vytáhl logicky, tak když se rozjíždím, tak se bojím, že se mi to stane. Nemáte to taky tak?
2: Tak podle mě se to může stát jenom pokud to zacvakneš tu pistoli, že ti to jede samo, že ji jakoby nedržíš, protože jinak si vůbec nedodu představit, že bych to jako domáčknul a nechal tam, to nedá vůbec smysl.
1: Já hlavně, no.
0: No, počkej, tak ono se mu to asi natankovalo. Nechal to tam, ono to se to vycvaklo, on se rozjel a jak to urval, tak tam ten benzín asi prostě tekne všude kolem. Asi.
1: Já nechápu, že auto tě v dnešní době upozorní na všechno. Jsi unavený, jo, jedeš přes čáru, cokoliv, ale tohle se ti prostě stane.
0: Tak vlastně, tak vy máte auto na elektriku, že jo, vám se to nestane.
1: Nám ne.
0: Vy byste vytrli...
1: A tak jo, taky můžeš jako.
0: Vy byste vytrli ze zásuvky. No, ale pak ti nepřijde faktura na tolik, že jo, když tam neteče ten prout, ne.
1: No dávejte si pozor, prosím vás.
0: Budeme rádi, když i dál budete trávit úterní ráno s náma. Khaled Selavý, také Eva Farná, vzpomeneš si. No a pro vás, řidiče, kdo třeba plánujete i natankovat dneska, další aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
9: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku. Na D1 na 309. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu bude v levém pruhu probíhat údržba povrchové kanalizace.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Orion.

0: Kimera, i krásné ráno, zítra rádia v 6.32 skoro. S vámi Michal Jasmin David a já David má ranní update.
1: Ranní update. Francie zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu. Od září se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur, tedy přes 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy. Dětem dnes po dvou měsících končí prázdniny a začíná nový školní rok. Do lavic poprvé usedne zhruba 115 tisíc prvňáků. Na základní školy bude dál chodit přes milion dětí. Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca. Americká porota uznala vinným bývalého vůdce gengu, který podle obžaloby vraždu naplánoval a poskytl zbraně. Hrozí mu doživotní vězení.
0: To žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
2: No asi dost.
3: Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
0: Miluju. Ah. Tak kdybyste si ho chtěli připomenout, tak jenom, tak tohle je Elton John zrovna.
4: Ale s Tupacem.
0: A počkej, já tam pustil teda ukázku a on tam zpívá jenom Elton. Ale hele, když chviličku dáme, jsme v rádiu, času dost, jo. Hele. A Tupacu, pojď, jdeme na to. Oh.
3: Takový klasický americký 90-kový rap.
0: Jeden z nejúspěšnějších rapperů v historii. No tak pojďme si dát něco standardnějšího. Pojďme si dát bitch. Cukr a bitch. Meredith Brooks, hezké ráno.

0: 6.40. Krásné ráno z Rádia, posloucháte úterní snídaní šampionu. Dneska je 1. září a podle kalendáře je start meteorologického podzimu, i když El Niño si o tom myslí něco jiného teda.
1: 10krát jsem ti řekl, že to je El Niño.
0: El Niño. A co jsem řekl? Niño?
2: Niño, jo.
1: No to jedno.
0: A to je takhle, myslím si, že všichni vědí, o co jde. Jo. Ale zase mají snad brzo dorazit tropy, jsem včera čet, hlavně na jih Evropy, ale má to líznout, byla tam exemplárně vypsaná i Česká republika.
1: Teda, ano, jich Česka v pátek až 30 stupňů.
0: To je září. No ale teďka vlastně začíná takový to období, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš.
2: To je ono.
0: A protože co si vzít na sebe? Jako ráno se opravdu nabalíš, protože už není úplně jako
2: ráno
0: teplo.
2: Už je jako opravdu zima. Mě dneska zima zbudila dřív než budík, takže souhlasím. No.
0: Ale jestli teda dorazí řekni to dobře.
1: El Niño.
0: El Niño, tak myslím, že jsme v suchu. Za chvíli další hity Kamrad, taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
11: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
12: Utečte na pár dní od každodenního schonu do spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Užijete si neomezené wellness, chvíle ve dvou, skvělou gastronomii a klid, který si zamilujete. Dopřejte si podzimní odpočinek v srdci Beskyd. Rezervujte na lanterna.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase Uherský Brod, Starý Hrozenkov u Bystřice pod Lopeníkem. Probíhá oprava povrchu vozovky, provoz je na místě řízen kyvadlově.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pořád jste tady.
7: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: jaký je to pocit, že dneska vysíláte děti do školy? Asi parádní, co? Global DJs na Hit Radio v 6.51, krásné ránko.
1: Dneska slaví třicetiny, jeden z největších českých symbolů, a není to žádný zpěvák, není to žádný sportovec ani herec, je to Škoda Octavia.
0: Ikona českých silnic, takže Octaviečka slaví 30 let.
1: Ano.
0: Myslím si, že každý z nás někdy v Octavii seděl, nebo jí řídil, nebo jí dokonce vlastní, protože těch Octaviek jezdí teda v Česku spoustu.
2: No zajímavý na autech je, že na rozdíl od lidí, oni vlastně stárnou a zkrášlujou se, že jo? My jsme vlastně furt ten stejný model, akorát máme vrásky, zatímco ta auta jsou pořád obnovovaná a stále modernější a modernější.
0: To je vlastně pravda. A kdo se vzpomenete, kdo jste měl jedničkovou Octavku 1.9 TDI, ale a teďka ty majitelé už kivou hlavou a nesmrtelný auto, co? Nesmrtelný, ale když jste jeli s tím v klidu po dálnici, tak to dokonce umělo to palivo i vyrábět prostě, jo? Ty jsi dojel, ty jsi dal nádrž prostě na nádrž do Chorvatska a zpátky a ještě ti prostě zbylo, jo?
2: Ještě jsi mohl odčerpat.
0: Ještě, ale ty jsi to musel vylejvat, protože s tím už tam nevešlo, že jo? Ale taky to bylo vlastně nejlepší terénní auto, nebo pořád to je nejlepší terénní auto, protože firmní Octavie je nejlepší terénní auto. No tak vy, kdo v Octavce právě teď sedíte, tak můžete být pyšný, takže dneska 30 let. 30 let, to je neskutečný. Tak pojďme na další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A pokud v té jedničkové Octavce máte rádio, tak si to pořádně vosolte. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 6.53.

0: naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. O letošních prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v Česku 99 lidí. Jde o nejvyšší počet obětí od léta 2021. Nejtragičtějším měsícem letošního roku byl srpen, kdy na silnicích zemřelo 57 lidí. Od začátku roku si potom dopravní nehody vyžádali celkem 277 obětí. Největším zdrojem stresu českých dětí je podle nového průzkumu školní prostředí. Škola a školní povinnosti představují významnou zátěž pro zhruba 6 z 10 dětí. Nejčastěji je trápí vztahy se spolužáky a učiteli, povinnosti nebo tlak na výkon. Téměř 2/3 dětí navíc nevědí, kam se v případě psychických potíží obrátit pro pomoc. Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je podle analytiků překvapivě vysoký. Dosáhnout má zhruba 390 miliard korun a byl by druhý největší v historii Česka. Rychlejší zadlužování státu může podle ekonomů přispět k růstu úrokových sazeb. Domácnostem by se tak mohly prodražit například hypotéky a další úvěry. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: MHD v Ostravě se ode dneška vrací z prázdninového provozu k běžným jízdním řádům. A to platí pro tramvaje, autobusy a také trolejbusy. Skončí například výluka v Novoveské ulici v Mariánských horách. Některá omezení ale zůstanou. Pokračovat bude oprava náměstí Republiky, modernizace tramvajové trati ve Vítkovické ulici a uzávěra kvůli opravě mostu v Lučínské ulici. A jdeme na počet. Časí dnes nás čeká na Moravě a ve Slezsku spíše jasno, během dne převáží polojasno nebo oblačno. Nejvyšší teploty očekáváme od 22 do 25 stupňů, na horách pak okolo 20.
8: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: My vám přejeme hezké ráno.
10: Krásný úterní ráno.
0: Snídaně šampionů.
9: 1. září 2026, s vámi my tři, Michal, Jasmin a David.
10: Ahoj.
11: Dobré ráno.
9: Dobré ráno. Děti už pomalu asi balíte, možná už jste na cestě, tak zvládněte cestu. No a my vám posíláme další hity. Co vás zabaví v této hodině? Činasky, taky rehab. Hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Rehab in my head na Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Chtěli byste si vydělat peníze jenom otevřením dveří, tak u nás tady na Hit Radiu to jde. Už brzo za vámi vyrazíme a celkem rozdáme 100 000 korun.
2: Vy se jenom musíte zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru. A jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna a otevřete.
0: No tak nám zamávejte, pozdravte nás a výhra je vaše, takhle jednoduchý to je. Tak kdo pak to zvoní, to zjistíte na Hit Radiu už od příštího pondělí až do konce září, každé ráno. Tak držíme palce, no a my vám posíláme další hity. Tohle jsou Rasmus in the Shadows na Hit Radiu. Hezké ráno.

0: Ladíte úterní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno a dneska je potřeba být na silnicích velice opatrný, protože ano, první školní den a samozřejmě spoustu policejních hlídek v terénu.
1: Jako policajti měli taky teďka 2 měsíce prázdniny a vracej se jako do práce, jo, no, nebo k tomu kápat.
0: No to takhle, myslím si, že ten, koho chytli během prázdnin třeba za rychlou jízdu, tak asi nesouhlasí, že měli prázdniny, že se někdy vyskytli. No ale já nevím, vzpomínáte na to, když jste třeba šli první den do školy, když jste potkávali právě pány policajty na přechodech, já zdravil úplně všechny.
2: Je fakt, že na těch přechodech byli a vždycky nás jako pouštěli a stopovali ty auta, ať nás nechají přejít přes ten přechod. A bylo to vlastně hezký, já jsem měla ráda tyhle ty policajty.
0: To já taky, já jsem je zdravil ještě rád. Dneska, když tě pozdraví policajt, tak to většinou stojí třeba tak kolik, tak 5 kilo, no. 5 kilo až litr, možná někdy i víc. Tak bacha na cestách, bacha na ty naše ratolesti, ať všechno dobře dopadne. U nás za chvíli na Hitrádiu další hity, Eskitmem, Metr Žim a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Nabídka pracovních míst.
4: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
5: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
6: Venkovské trojhalí je opět tady! Přijďte načerpat atmosféru venkova! Trojhalí se promění v opravdovou vesnici!
7: Jízda na traktoru, opékání v pekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
6: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na Venkovském trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Když život prudce zastaví.
11: Zase jsem jí našel z tramvaj.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
13: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
14: Co to zas popájskuje za pikle?
15: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na D35 na 256 a půl kilometru směrem od Mohelnice na Olomouc stojí v pravém jízdním pruhu porouchaná dodávka. Dejte tam pozor.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Orion.

0: Huntrix Golden v éteru Hit Rádia. Na cestě do práce, už i do školy pro někoho. A David pro nás takhle o 7:30 má...
1: Ranní update.
2: Tom Hardy překvapil fanoušky a vydal své první rapové album. Herec známý jako Bane nebo Venom na něm vystupuje pod přezdívkou Frankie Pulitzer. Rapu se přitom věnoval už jako teenager. 14-letá dívka z Klatovska strávila místo školy 9 měsíců v Egyptě. Zameškala kvůli tomu téměř 900 vyučovacích hodin a její matka teď čelí obvinění z ohrožení výchovy mládeže. Žena tvrdí, že se nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním komplikacím. Kabát se připravuje na své největší turné v historii. Kapela už zkouší program, se kterým vyrazí na stadiony a velká koncertní místa. Fanouškům slibuje velkolepou show a průřez největšími hity své kariéry.
0: Kabáti, to je takový guilty pleasure mezi mladýma lidma, že já když řeknu, že je mám ráda, tak se tvářej všelijak, ale já na nich vyrostla
2: všichni
0: třeba.
2: Všichni se tvářej, ale všichni to poslouchají. Nejvtipnější je, když se potom k těm textům vracíš, třeba po 15 letech a říkáš si, jo, takhle vlastně mi to mysleli.
0: Tak možná je čas si právě dneska kabáty pustit a objevit ten správný význam toho textu. Za chvíli je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme startovní pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod v roce 2026 nebo 2027. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a to právě teďka. Teď už Dan Bárta, On My Head na Hit.

0: Dan Barta on my head v éteru Hit Radia a na někoho z vás tady pořád čeká ta výhra.
1: Rychlá pětka.
0: Je tu rychlá pětka z Urban Challenge, my pro vás máme startovný pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakoukoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027. Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet ten noční závod nebo tu klasiku přes den a vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. Tak my už máme na drátě Barču. Baru, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty, jak seš na tom se sportem obecně?
2: No, nic moc.
0: Nic moc, OK. Takže bereš to spíš jako takovou opravdu challenge i pro sebe.
2: Jo, jo, jo.
0: Tak jo, tak držím ti palce, zkusíme to.
2: Jasné.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Ve který zemi leží Barcelona?
2: Ve Španělsku?
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký měsíc je před prosincem?
2: Listopad.
0: Je to on čo?
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak severu?
2: Jich.
0: Čtvrtá otázka. Jakou měnou se platí v Německu?
2: Euro.
0: Ano, a poslední otázka. Jak se jmenuje místnost, ve který se obvykle vaří?
2: Kuchyň.
0: Je to tvoje, Baru.
2: Super, úplně jsem něco vyhrála.
0: Je to poprvé dneska, je to premiéra.
2: Je to po dlouhé době nějaká soutěž, na co jsem vyhrála.
0: Super, no tak moc gratuluju. Ty víš, koho by si vzala sebou, protože vlastně jste 4. Ty lístky máte 4 teďka vyhraný, tak kdo to bude? Už nad tím přemýšlíš?
2: Nejspíš můj chlap a ještě segra s jejím chlapem.
0: No tak jo, tak taková párová terapie.
2: Jasné.
0: Tak jo, tak moc gratuluju, měj se krásně, vydrž mi na drátě a užijte si závod.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Dáváte si úterní hit rádio, tohle je snídaní šampionu a One Direction, krásné ráno.
1: Zeptám se vás dneska takhle ze začátku, jste šťastný?
0: Jako s čím? Záleží s čím?
1: Ne, tak obecně, jako řekli byste na první dobrou, jsem šťastný člověk.
0: No to si, asi jo.
2: Já se zeptám manželky.
0: David musí být šťastný vlastně, taky mi to napadlo. A proč se ptáš, takhle, ty jsi šťastná?
1: Já jsem šťastná. Jestli vy ne, tak možná nemusíte měnit práci, partnera nebo odjíždět někam na Bali, hledat sebe sama, ale možná si jen musíte nařídit budík o hodinu dřív, protože právě ranní vstávání má být podle expertů jeden z receptů na největší spokojenost. A tak si říkám, že my a vy, kdo nás ladíte takhle brzo, bychom měli být opravdoví experti.
0: Takže ranní budík je recept na to být šťastný, jo?
1: Pro je to lepší než ponocovat, no.
0: No, já si myslím, že lepší je se vyspinkat bez budíku, když se probudíš jako sama od sebe, jako přírodně teda, jo?
2: Taky bývám o víkendu šťastnější, že jo? Vstávám pozdě.
0: Jo, že neposlouchají šéfové teď, jo?
1: No tak hele, návod na to máte, na to štěstí. Jak s tím naložíte, to už je na vás.
0: Dobře, takže my musíme být teďka podle toho, co jsem řekla, šťastný. No tak pokud šťastný třeba nejste takhle po ránu, tak za chvíli vám to spraví muzika Imagine Dragons, taky Offenbach a Norma Jean Martin a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké, šťastné úterní ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Levněji už to nejde!

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na dálnici D48 za sjezdem na Nový Jičín na 22. kilometru směrem na Frýdek. Místech havarovalo osobní auto a narazilo do dopravní značky. Kolona má zatím necelý kilometr.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů, taky Imagine Dragons. Už za několik málo okamžiků zazvoní u někoho z vás, nebo pro někoho z vás možná úplně poprvé, to se bavíme o vás, milí prvňáčci, no a pro vás starší, no škola, no, je to tady. Je to tady, ale takhle, máme pro vás super zprávu, ať nejsme poslové těch jako špatných, a to, že už se jenom 304krát vyspíte a jsou tady další letní prázdniny.
1: Hlavně teda do té doby vás čeká ale celkem dost záchytných bodů, jo, protože první volno je už za 4 týdny, 28. září je svatý Václav.
0: Počkej, to je pondělí vlastně, takže to máme volno i my dospěláci. To tady nebudem.
1: Potom podzimní prázdniny, letos ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října, takže to máte krásných 5 dní volna.
0: Jasně.
1: Vánoční prázdniny, že jo, pololetní, velikonoční, pak už je 30. červen a konec školního roku.
0: A jsou tady další prázdniny. Hele, když tady koukám, kolik to volna toho bude mít, tak hele, buďte v klidu, vy tam vlastně ani prakticky chodit nebudete. Hezký ranko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
2: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
3: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit, že pokračují ve studiu. Od letošního roku tuto povinnost převzali střední a vysoké školy. Pojišťovny ale doporučují studentům ověřit, že je škola skutečně nahlásila. Jiná pravidla nadále platí například pro studium v zahraničí. Ruský prezident Vladimír Putin se podle zdrojů blízkých Kremlu obává o svou bezpečnost v případě neúspěchu ve válce na Ukrajině. Za svůj minimální cíl má považovat ovládnutí celého Donbasu a v minulosti měl údajně prohlásit, že jinak ho oběsí. Podle zahraničních médií se proto během léta rozhodl konflikt dál eskalovat. Září by mělo v Česku přinést převážně nadprůměrně teplé počasí. Nejteplejší bude zřejmě hned první týden, v pátek může být na jihu až 30 stupňů. O víkendu se potom po přechodu studené fronty mírně ochladí. Celý měsíc má být spíš sucho, srážky budou průměrné nebo podprůměrné. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Přerovské školní jídelny přichází s novinkami. Starší žáci dostanou větší porce a noví strávníci se budou moci přihlásit online. Po dokončení oprav přibudou v jídelnách na Velké Dlážce a za mlýnem také samoobslužné zóny s pulty, s ovocem a zeleninovými saláty. Školní jídelny navíc pilotně vyzkouší systém svačinek pro žáky. A jdeme na počasí. Dnes nás čeká na Moravě a ve Slezsku spíše jasno. Během dne převáží polojasno nebo oblačno. Nejvyšší teploty očekáváme od 22 do 25 stupňů, na horách pak okolo 20.
9: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné ráno.
10: Krásný první září.
14: Snídaně šampionů.
13: Teda my vám musíme zatleskat, protože je chvíli po osmí, vy jste to zvládli, hele, děti vypakovaný z baráku, děti ve škole, vy v práci a jsme tady společně, tak to můžeme trošku rozjet, ne? Trošku přivostřit.
10: Jo, jo.
13: No tak přivostříme aspoň muzikou. Co vás zabaví teď na start další hodiny? To jsou parádní hity Walk the Moon, Shut Up and Dance. Krásné ráno.
15: Hit Radio Orion.

0: Ladíte úterní hitrádio, tohle jsou Jeleni, chvíli po osmé, krásné ránko.
1: Máme tady důležitou zprávu pro všechny maminky, protože dneska máte oficiálně povoleno se na všechno vykašlat, jo. A neříkám to já, říká to svátek v kalendáři, protože dneska je oficiálně den líných matek a jeho smysl je úplně jednoduchý, připomenout vám, že se svět nezboří, když prostě nic neuděláte dneska, no.
0: Já tomu nerozumím, prostě každá blbost má svůj svátek, co?
2: Existuje vůbec něco jako líná matka?
0: To si myslím, že ne, že to je, je to oxymoron, abychom řekli tady.
2: Já jsem o tom nikdy neslyšel.
0: Já jsem to taky nikdy neslyšel.
1: To máte, pánové, pravdu, ale právě možná bychom si to my ženy mohli dovolit, že jo? Takhle, je 1. září, je to asi těžký si to dovolit zrovna dneska, nevím, proč to načasovali na dnešek.
0: Ale existuje ten svátek, nebo jsi to vysněla ty ve svý hlavě jenom?
2: Jsem to takový línej otec, to si umím představit.

0: Hity, Hit Radio, Welshly Arms, krásné ránko. Jestli se letos ještě chystáte do Itálie na dovču, tak pro vás máme cestovatelskou radu, kterou v žádném průvodci nenajdete. Hlavně si dojděte včas na toaletu, protože jinak můžete zaplatit za jedno čůrání v přepočtu 86 tisíc korun.
1: Za čůrání?
0: To se stalo dvěma mladým Italům a za to, že si ulevili do moře, dostali pokutu 86 tisíc korun. Takhle, ono by to bylo zadáčo, kdyby je u toho neviděli karabiněry, jo? Ale za 8, co pořídí za 86 tisíc korun dneska?
1: Tak nějakou ojetinu už asi jo, nějaký auto třeba.
0: Jasně.
2: Třeba zrovna tu oktáv.
1: No, jsme se bavili
0: o té oktávce. Nebo třeba, já nevím, all inclusive zájezd na Maledivy, no. Mm. A nebo za to máš prostě jedno rychlý čůrání do moře. Jo? Hele, priority.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
6: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
5: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Aktivity den v Bredě. 4. září, to nejlepší provolný čas vašich dětí.
5: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permici a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Valašského Meziříčí na Vsetínu Bystřičky, se srazy o nákladní auto s osobní, místo je průjezdné Kyvadlově, počítejte s nárazovým zdržením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: Benson Boone, jeho Beautiful Things na Hit Radio. No a jaký krásný věci si pro nás připravil David, na to se pojďme podívat.
1: Ranní update.
2: Ve Velké Británii začal prodej solárních panelů, které stačí zapojit do zásuvky, jsou levnější než klasické střešní panely a instalaci zvládnou domácnosti bez elektrikáře třeba na balkoně. Ročně mohou na elektřině ušetřit v přepočtu až kolem 3000 korun. Hudebních festivalů v Česku přibývá. Od roku 2022 jich v evidenci přibylo více než 100 a růst táhnou hlavně menší regionální akce. Letošní sezona by měla počtem festivalů minimálně dorovnat loňský rok. Nové chytré hodinky od Google mohou upozornit na riziko cukrovky. Po delším nošení dokážou sledovat trendy v inzulinové rezistenci. Nová funkce má uživatele také motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu a může pomoct při hubnutí.
0: Já nevím jak vy, ale já mám k těmhle hodinkám obecně zvláštní vztah, že občas mě to chytne, jako měřit si kroky, kalorie, stáří srdce, regeneraci, všechno možný. A pak mě to vyděsí a zase to nedělám třeba rok.
2: Je takový symbolický, že o tom mluvíme zrovna 1. září. Všichni nebo většina dospělých už je ráda, že vypadla ze školy, ale pořád máme na ruce toho učitele, který nám říká, tohle si můžeš dát, teďka začni chodit a tak dále. No?
0: No, to je fakt, tak prosím vás, ano, je 1. září. Tak nás buďte, až to skončí, jo.

0: Dead Dance, tohle je úterní hitrádio snídaně šampionu.
1: Občas se stane, že filmy a seriály přispějou k rozvoji turismu, ale nemusí to být jenom filmy a seriály. Někdy stačí i pouhej song a přesně to se stalo v Portoriku, kdy se to povedlo po megahitu Despacito. Určitě znáte ten hit.
0: Chtěl jsem říct, ať tě necháš hádat, počkej, Despacito, počkej, slyšeli jste to, Davide, slyšel jste někdy Despacito?
2: Já asi ne zatím.
0: Asi ne? Počkej, co to je za počkej? Já to tady zkusím najít v systému, počkej, Despacito. Despacito.
2: Ne,
0: neznám. No a co se teda stalo?
1: Tak prosím vás, po tomhletom songu turismus údajně vyskočil o 50% díky jedné písničce. A já si říkám, jestli bychom se teda my Češi nemohli taky snažit, protože pak se nikdo nechce, když tady máme blbým věku a venku je na nule a málo tančím. To je úplně depkařská země.
0: Přesně, já si myslím, že bychom měli udělat teda něco pozitivního.
1: Totálně.
0: Totálně. Za chvíli Kygo, Zach Abel, For Life tady na Hitrádiu a my vám přejeme krásné ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
6: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
12: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
16: firma na zážitky
14: CZ.
17: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
18: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
19: Pod světly přichází další druholigová bitva. Prozatím v domácím prostředí 100% svěřence trenéra Romana Vesta čeká soupeř ze středních Čech. V pátek 4. září od 18 hodin přivítá MFK Karviná nováčka SK Kladno. 90 minut emocí, soubojů a gólů. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
5: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Stupenky zakoupíte v síti GoOut. Více na znojemské vinobraní.cz.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever

0: I 9 minut před 9 hodinou posloucháte Hit Radio, tohle byl Xindl X, cudzinka v tvojej zemi. A když nás jakožto cizince přivítáte u vašich dveří, tak vám to může pěkně vydělat.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzo za váma Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se jenom zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, jo? Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout třeba do kukátka nebo z okna, případně otevřete rovnou dveře, zamávejte nám, pozdravte nás a je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září, navštěvovat vás budeme každý pracovní ráno až do 25. září, takže držíme palce a utíkejte se na web Hit Radia registrovat. Teďka už Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio, tak krásný ráno.

0: Rixton, Me and My Broken Heart. A to je od nás pro dnešek všechno. My děkujeme za další společný ráno. Někdo máte za sebou možná první školní den, ať už váš nebo vašich dětí. Možná i první den v nový práci, jo, kdo ví. No a nebo je všechno při starým a tak to snad i zůstane. A zítra se tu zase sejdem. Takže děkujem a zítra v 6 tady.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Vídecku místecku, teda na místní silnici u benzenky, pozor na nehodu dvou aut. Je to celkem čerstvé a bouralo se taky na Kroměřížsku u odbočky na Bezměrov ve směru z Květína. Také jsou tady v sobě dvě auta. Jeďte kolem maximálně opatrně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: A David Račák. Dětem v základních a středních školách začíná po 2měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Děti v základních školách oproti minulému roku ubude, přesto by jich nadále mělo být více než milion. Památkově chráněná Sokolovna v Petrovické ulici v Krnově na Bruntálsku slouží po téměř tříleté přestavbě opět sportovcům. Budovu podle projektu krnovského rodáka a vídeňského architekta Leopolda Bauera včera slavnostně otevřeli. Konečné náklady dosáhly více než 67 milionů korun. Pražský městský soud dnes projedná odvolání SPD proti 3milionovému peněžnímu trestu za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti. Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. No a Jakub Menšík, Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková se stali dalšími českými tenisty, kteří postoupili na grandslamovém US Open do druhého kola. Menšík, který v New Yorku oslaví 21. narozeniny, postoupil do druhého kola US Open i při své čtvrté účasti.
1: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Během dne na Moravě a ve Slezsku čekáme polojasno až oblačno, v jeseníkách se může výjimečně vyskytnout nějaká slabá přehánka, večer se ale opět vyjasní. Na teploměrech uvidíme 22 až 25, na horách 15 až 19 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Orion.
2: A teďka bych to viděl na porci, velmi slušnou porci hitovek, s jednou Script a taky Will.i.am, bude tady Neil Diamond a taky Two Friends nebo Pink a její Beautiful Trauma. Já vám přeju úterý bez traumát, a protože do školy chodil taky Michal Malátný z kapely Činasky, tak si s ním kolem půl desáté budeme právě o škole povídat.

úvodu hodiny slíbené a Pink, její Beautiful Trauma. My jsme Hit Radio Orion, hezké dopoledne, je 9.12. Prvňáčci z Ostravy, Opavy, Hloučína, Frýdku Místko, ale i Valašská už jsou ve třídách, že jo? Teda možná už i mimo ně. A vy? Co? Rodičové, někteří možná ještě postáváte před školou a kontrolujete, jestli to vaše dítě fakt zvládá. Jiní už mají první kapče a říkají si, no ty krásu, však ono je doma.

nějak podezřele ticho po těch dvou měsících. No a jestli už máte první školní fotku, tak gratuluju, klidně nám ji hoďte, pošlete na Instagram nebo Facebook Jitrádia Orion. A vy, co už jste někde na zmrzce, nebo na poháru, nebo na kafi, kde nás ladíte, užijte si těch pár minut klidu. Odpoledne už to zase asi tak nějak začne, že ano. No, myslíme na vás a první školní den máme společně, přátelé. Jsme v tom s vámi a moc rádi, že posloucháte.

hit rádia Orion, Jennifer Lopez a Pitbull. Pěkné to spojeníčko, spojení v hitu Dance Again a potřebná energie pro start nového dne. Tak dneska se k nám po 15. staví vagabundi na cestách. Neuvěřitelné příběhy dvou typanů, kteří se po 4 letech vrátili domů do Frenštátu pod Radhoštěm. Z tripu, během kterého nachodili za mě hromady, co hromady, kopce kilometrů, tak rozhodně laďte. Stejně jako Demi Lovato nebo kapelu Linkin Park, kdy všichni budou

0: tu před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
11: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: první školní den roku 2026, úterý 1. září. Doufám, že je všechno v pohodě, že to nebylo o breku, ale hlavně o úsměvech a třeba už si, já nevím, s vaším prckem dáváte někde nějaký ten pohár. U nás to bylo zvykem každý rok na prvním stupni. Tak, pojďme se bavit o škole s Michalem Malátným z kapely Činasky, protože ta vám za chvilku zahraje hit stejně jako já. Michale, je nějaká vzpomínka na tvůj první školní den?
1: První den, kudy mě rodiče vedli do školy, protože mi ukazovali cestu a řekli, tudy budeš potom chodit tam, tady přejdeš silnici, tudy půjdeš, tady zahneš, tady to je škola, pamatuju si, v který jsem seděl lavici, jako holčičkou, ten den první ze školy, jako byl, mám vrytej do paměti, to je dobře.
0: Michale, škola obecně, dobré nebo špatné?
1: Jak se to vezme, no, asi spíš dobrá, no, jako vlastně člověk ty špatné věci zapomene, to byla prostě bezvadná parta, první lásky, prostě první mejdany, jo, takže já vlastně celkově na školu vzpomínám rád.
0: Vzpomeneš si takhle po pár letech, co už nejsi na základce, na nějaké zásadní učitele, kantory?
1: Byly pro mě hrozně důležitý dvě paní učitelky. Paní učitelka Wolfová a paní učitelka Hilmarová, jedna učila češtinu a druhá výtvarku. Jsme si založili kapelu a oni nás hrozně podporovali. To bylo prostě úplně skvělý, jo. A na vysoké škole to byl úplně zásadní profesor Boris Redberg. Ten mi dal takovou školu, že na to nikdy nezapomenu.
0: Já jsem dostal školu naší paní učitelky v první třídě, jmenovala se Šiková. Já jsem byl takový bordelář, jako hodně jsem vyrušoval. Za to jsem dostával přes ruce dřevěným ukazovátkem. Jednou tak silně, že jsem to nevydržela normálně kaluž pode mnou. Michale, dneska na silnicích velký pozor, máš nějaký apel na šoféry a šoférky?
1: Takže přátelé, je první školní den a spousta dětí je hlavou a myslí ještě určitě na prázdninách. Dávejme prosím všichni pozor, ať se nestane nějaký úplně zbytečný neštěstí.
0: Michal Malátný na Hit Radio Orion, já díky a

0: Máte rádi vlaky, technické památky nebo hornickou historii? Pak si nenechte ujít jedinečnou jízdu báňským spěšným vlakem po ostravsko-karvinském černouhelném revíru. O víkendech až do 20. září vás speciální vlak zaveze po neveřejných uhelných vlečkách do míst, kam se běžně veřejnost nedostane. Čeká vás komentovaná jízda plná zajímavostí, zastávky na focení i pohled do hornické minulosti našeho kraje. Zarezervujte si své místo včas a vydejte se na nezapomenutelnou cestu s báňským spěšným vlakem. Více informací najdete na stránkách Slezského železničního spolku.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Já nový plot mám.
2: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Plastik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Objevte kouzlo podzimních Beskyd a dopřejte si pobyt plný relaxace, wellness, skvělé gastronomie a chvílí, které patří jen vám. Ve wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích najdete ideální místo pro romantický pobyt ve dvou i pohodovou dovolenou s rodinou. Rezervujte na valachy.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Hit Radio Orion. Připomínám problémy, které se týkají Valmezu v Máchově ulici. Šetří policie nehodu dvou aut. Dejte tady pozor. Na Šumperskou přímo v Mohelnici v Zábřišské ulici také blokuje provoz nehoda dvou aut. Místo je s opatrností průjezdné. V Oticích v křižovatce ulic Hlavní a Kelešovská blokuje provoz nehoda auta a také dodávky. A ještě 287. kilometr dálnice D35 ve směru od Ostravy na Olomouc stojí u hranice auto s prasklou gumou. Tak opatrně a šťastnou cestu. Co se děje na cestách, pište nebo posílit hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za

0: folklorní soubory. Areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle dat na webu státní organizace Cermat se k němu přihlásilo 7270 žáků, meziročně méně. Celkem půjde ke státním maturitám letos na podzim přes 10,5 tisíce žáků, méně než loni. Zvýšit počet dobrovolných dárců krve z řad středoškolských studentů, pedagogů a ostatních pracovníků středních škol v Olomouckém kraji má za cíl kampaň, kterou spustilo hejtmanství ve spolupráci s Českým červeným křížem. Střední škola, která se nejvíce zapojí, dostane 500 000. České dráhy mají ode dneška novou šéfku. Funkce generální ředitelky a předsedkyně představenstva se oficiálně ujímá Lenka Hamplová. Ta nahradila Michala Krapince, který se po dohodě s dozorčí radou rozhodl v minulém týdnu skončit. Hamplová je první ženou v čele podniku. No a pětice českých tenistek dnes uzavře program prvního kola US Open. Na newyorském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartůňkovou, Dariu Vičmanovou, Lucii Havlíčkovou a Gabrielu Knudsen. Po druhé ve Flushing Meadows se představí Tereza Valentová.
6: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: A servis zakončíme počasím. Dneska po ránku a dopoledne na Moravě a ve Slezsku jasno, během dne polojasno až oblačno. V Jeseníkách by vás neměla překvapit možná přehánka. Když jsme na těch horách, tak i v Beskydech naměříme 15 až 19, v nížinách Moravy a Slezska to bude 22 až 25 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Orion.
7: Nádherný

i po škole. No a dneska je i den líných matek. A teďka si představte takový běžný den maminky, já nevím, třeba z Bruntálu. Ráno vstala, podívala se z okna, řekla si, no dneska to fakt nebudu hrotit. Děcko ve škole, pračka počká do zítřka a oběd. Něco se určitě najde a místo úklidu si dala kafe a úplně v pohodě ladí naše vysílání. Tak a jestli se někdo zeptá, co dneska udělala produktivního, však nic a jsou na to pyšna. A my jsme pyšní na Evu Farnou. Na ostří nože bude ale cvo.

0: Bělebokáva, nějaký dortík, no, sladky si, to první, září, že jo. Je mi jasné, že maminky a tatínkové jsou třeba právě teďka s prvňáčkama někde v kavárně, v cukrárně, kde si dávají třeba nějaký ten sachr dort, nebo něco ještě sladšího. Tak vám přeju dobré chutnání těm prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí a se jim daří. Ať tam nejdou nové kámoše a kámošky, třeba možná už i první lásky někdy kolem páté, šesté třídy, ale to už je druhý stupeň, že jo? Do té doby daleko. Ale ode mě Sia, nebo taky Imagine Dragons. A já děkuju, že posloucháte Hit Radio Orion. Na klub přesně, na vteřinu přesně 10 hodin a 20 minut. Hit Radio.
1: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Dopřejte si relax, který si zasloužíte. Ve Wellness Horal ve Velkých Karlovicích si užijete termální bazény se slanou vodou, saunový svět, oblíbené saunové rituály i exotické masáže. Odpočiňte si v srdci Beskyd a načerpejte novou energii. Více informací na wellnesshoral.cz.
6: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Co to zas Popaj skuje za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Hej ty, hej hej hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
10: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

pohodička, díky Imagine Dragons. Nabídli Wrecked. Mimochodem Imagine Dragons, co písnička, to velký hit. 10.31. Vemte si jednu věc, že se třeba s celou rodinkou vydáte na nákup do Foranova Karolina v Ostravě a nejenom potraviny si odnesete domů, ale také si odvezete rovnou nové auto. Hohoho, to by bylo co? No ale sen se může stát skutečností, protože až do 11. se tady hraje o elektromobil BYD Dolphin Surf. Princip jednoduchý jako facka, nakoupíte v zapojených prodejnách alespoň za 1000 korun, účtenky můžete klidně sčítat, nahrajete je do aplikace Moje Karolina a tipnete si, kolik plážových balónů bude na konci soutěže v obřím bazénu. No a pak se na infostánku vyzvednete svůj balón a můžete ho do bazénu taky pink přihodit. No a tady má celá soutěž ještě jeden důležitý rozměr, protože za každý vhozený míč věnuje Fórum Nová Karolina 20 korun na léčbu a rehabilitaci 16-letého Šimona Veselského, který po vážném úrazu páteře potřebuje dlouhodobou pomoc. Takže jedním míčem můžete pomoct dobré věci a zároveň se přiblížit novému autu. Dámy a pánové, ten auták BYD se píše BYT. Takže soutěž BYT či nebyt běží ve Forum Nová Karolina do 11., jak jsem říkal v úvodu. No a výherce auta se dozvíte 12. září a pro získání hlavní výhry musí být osobně na slavnostním vyhlášení. Všechno samozřejmě najdete i na webu Forum Nová Karolina. Tak vám přeju hodně štěstí, ať vám potom autíčko slouží a ať se vám dobře poslouchá Gala a Freed from Desire tady na Hit Radio Oriona.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Prosím vás, važte se těch kolegů na pracovišti. Teďka mi jedna má drahá kolegyně udělala maču, viděla mě ve studiu a říkala: Kuba, jestli normálně chrápeš, ty mě spíš, dej si kafe. Říkám, do mě nemám chuť na kafe. No tak já ti udělám maču. Zelená je sice jak brčál, ne, ta kolegyně, ne. Ale ten drink. A po dvou locích jsem normálně ožil. O 100%. Led, brčko, jakože myslím v té sklince. No, doporučuju. Jinak taky máte pondělí? Ne, ono už je úterý a k tomu 10.40. Takže přeju dobré dopoledne, no a do celé a dalších zpráv s Davidem Pitbull, Teddy Swims a nebo Victoria. Půjdeme do hotelu California. A společně? Doufám a věřím v to.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemete.cz.
3: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
4: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Jedu vlakem Českých drah.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Levněji, už to nejde!
6: Není.

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Hezké dopoledne, přeje Hit Radio Orion po Kamradovi a výletu z Německa zpět tady sem k nám do České republiky, protože nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je tady. Na 287. kilometru dálnice D35 ve směru od Ostravy na Olomouc stojí u krajnice auto s prasklou pneumatikou. V Oticích v křižovatce ulic Hlavní a Kilešovská blokuje provoz nehoda auta s dodávkou. A ještě 285. a půltý kilák D35 ve směru na Ostravu, které budou až do 12 hodin v levém pruhu probíhat práce údržby. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
4: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
5: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
6: On air, online, i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
7: Hodin krátké zprávy a David Račák. Myslivci mohou od dnešního dne lovit kachny divoké. Sezóna lovu potrvá do 30. listopadu. V uplynulé myslivecké sezóně, která trvala od loňského dubna do konce letošního března, ulovili myslivci přes 181 tisíc kachen divokých. Jejich úlovky ale dlouhodobě klesají. Jeseničtí kriminalisté vyšetřují případ otravy vody v potoce ve Staré Červené vodě. Kontaminace, která vznikla zřejmě při rekonstrukci mostu, zapříčinila hromadný úhyn chráněných ryb. Šlo především o střevle potoční, břenky mramorované a pstruhy obecné. Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj USA k Falklandským ostrovům. Falklandy neboli Malvíny jsou souostroví v Atlantiku, které dnes patří pod britskou správu, ale činí se na ně nárok také Argentína. Jejíž prezident Javier Milei je Trumpův blízký spojenec. No a české basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Češky se představí na mistrovství světa po 12 letech.
8: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Úterý venku na Moravě a ve Slezsku nabídne polojasno až oblačno. Jen v Jeseníkách se můžou místy a lokálně objevit slabé přehánky. Zpátky do nížin, tady naměříme 22 až 25 stupňů, na horách pak čekáme 15 až 19 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Orion.
0: Už míříte na meníčko, že ještě ne, ale už vám kručí v břiši, no tak honem, honem. Dobré chutné.

Dopolední program Hitrády a Orion pokračuje taky v 11.12 po kapele One Republic a hitu Stop and Stare. Aha. Dneska je světový den psaní dopisů. A teďka jako ruku na srdce, přiznejte se. No přiznejte se, kdy jste naposledy někomu napsali dopis. Co? Ne SMSku, ne maila, ne zprávu na Messenger nebo na WhatsApp, ale normálně jak za starých do papír, propiska, obálka a olíznutá známka. Jakože se budeme ale v době, kdy zvládneme poslat takovéto zduř, co děláš, na druhý konec světa během vteřiny, je dopis skoro retro záležitost. No a možná právě proto má pořád něco do sebe. Jen si dneska představte, že napíšete někomu dopis, jo, ano, aha, aha, a on vám odpoví za 3 pracovní dny, teda pokud vám třeba v Moskově chodí pravidelně pošťačka. Romantika nebo nervy? Za mě asi to druhé. Kolikrát po sobě nepřečtu ani seznam na víkendový nákup, natož abych někoho pozdravil přes tušku, papír, obálku a známku. Tak světový den psaní dopisů dneska.

0: Je, tak to byla pecka, že jo? Love Generation. Bob Sinclair, já jsem se teďka zamyslel, jako co s ním je, s tímhletím frajerem, který se jmenuje Christophe Lefranc. Ano, ale vy ho znáte skutečně i díky Hit Radio Orion pod pseudonymem Bob Sinclair. No, tak jestli jste o něm jako nějakou dobu neslyšeli, tak nebojte, je mezi námi, jen se teda stáhl do ústraní a je spíš producent než tvořič. Tento skladatel nových hitů má pod sebou spoustu hlavně francouzských hvězd a právě pro ně produkuje a dělá je ještě slavnějšími než jsou. Tak, tolik Bobika z našeho vysílání toho dopoledního, úterního prvního zářijového. Za chvilku Rose a taky Bruno Mars. Chybět nebude ani DJ Snake s Justinem Bieberem Let Me Love You. No a pak si dáme info k tomu, že díky Hit Radio Orion můžete mít každé všední ráno ještě o něco bohatší. Tak rozhodně vydržte. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za

0: nejlepší folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Tušky, sešity, penály a nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
4: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
3: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Aktivity den v Bredě, 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
18: Už vrah se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
17: No tak dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
16: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Let Me Love You, DJ Snake a Justin Bieber. Teď v 11.35.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Já budu teďka zvědavý, jo? Kdo u vás doma po ránku otvírá vrata? Vy? Partner, děcka, nebo byste tam v 70 poslali radši tchýni? No tak od pondělí je nám úplně jedno, kdo otevře, ale hlavně, když to někdo stihne. Každé ráno totiž jednomu z vás přivezeme prachy přímo k vašim dveřím. Dopak to zvoní na Hit Radio Orion. Tak chcete nás mít za dveřmi? Registrujte se už teď na webu hitradioorion.cz. Začínáme od příštího pondělka, dámy a pánové. Kdo pak to zvoní? Prašule, za to, že nám otevřete. Kdo by to nechtěl? Ještě jednou hitradioorion.cz. No a k tomu surfování po internetu taky pozvánka na Hit Radio Classic dneska od 18 do 21. 80, 90 a hity milénia. A tady máte jeden kousek od kapely Aerosmith.

Mě nevíte, jak hrozně rychle mi to s vámi dneska to dopoledne uteklo. To první zářijové. No jo, už máme 11.41, to znamená jedno, od 12 hodin samozřejmě vaše oblíbené srdcovky. A na koho se můžete těšit dneska? Tak rozhodně třeba na jeden kousek od Kelly Family.

0: za mě mou srdcovku s názvem Superhero. Srdcovek ale samozřejmě bude mnohem víc. Stejně jako mé maličkosti. Opět zítra mezi 9 a 12. Ještě nezvednu kotvy Last Good Night, Marek Ztracený a další hvězdy. Kuba Ohnutek, krásný den.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
10: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Novojičínsku ve Frenštátu pod Radhoštěm v ulici Ferdiše Duši v úseku mezi ulicemi sídliště Beskydské Utírny probíhá oprava povrchu vozovky, komunikace je neprůjezdná. Rozhodně jeďte i nudy. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začal nový školní rok. Poprvé do lavic usedlo 115 000 prvňáků. Ministr školství Robert Plaga zahájil školu v Kutné Hoře na tamní střední odborné škole a odborném učilišti Řemesel. Podle svých slov chtěl podpořit učňovské vzdělávání. Prezident Petr Pavel navštívil školu v Brodku u Konice na Přerovsku, kde mimo jiné slaví 100 let od jejího založení. Studující rodiče mohou od dneška žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, popíše mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
10: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
9: Podání je možné vyřídit elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, na webu to dnes oznámila fotbalová asociace. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické i futsalové reprezentace. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Přerovské školní jídelny vstoupí do nového školního roku s několika novinkami. Starší žáci dostanou větší porce, noví strávníci se budou moci přihlásit online a po dokončení rekonstrukcí vzniknou v jídelnách na Velké Dlážce a za mlýnem samoobslužné zóny pro vracení nádobí i pulty s ovocem a zeleninovými saláty. Zkoušet se budou i svačinky.
11: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na Moravě a ve Slezsku odpoledne můžeme počítat se zvětšenou oblačností. Během dne se může objevit slabá přehánka. Nejvyšší teploty se vyšplhají do 25 stupňů. Ve Skrychách a Jeseníkách.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásný první školní den. Ano, dvě minuty po 12. hodině jsou tady další srdcovky. S vámi Kateřina Pechová a věřím, že i dneska si to společně užijeme. Kevin Little, Kelly Family, taky Days nebo Depeche Mode. Ale na start tady máme, prosím pěkně, Spin Doctors. A song, který nevznikl náhodou, song Have You Ever Seen The Rain, totiž vznikl v roce 93 pro soundtrack k oscarovému filmu Philadelphia. Tak co, jste ready?
0: Hit Radio Orion.
1: První dnešní srdcovka do uší, tohle jsou Spin Doctors, Have You Ever Seen The Rain? Tak jdem na to.

0: Have you ever seen the rain? Spin Doctors. Můžu vám k tomu říct, že mi zrovna napsal Michal Kneip, že to je pecka jak cip.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přesně takový pečky vám na Hitrádiu v rámci srdcovek hrajem. A budeme v tom pokračovat. Přesuneme se trošku blíž do roku 2005 a půjčíme si k tomu elektronickou legendu Depeche Mode. A taky hlavní single z jejich 11. studiového alba Playing the Angel. Čeká nás song Precious. Prosím vás, tenhle song je velice osobní pro hlavního skladatele kapely Martina Gore, který svou skladbu věnoval dětem svým v době, kdy procházel těžkým rozvodem. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo to zažil taky, tak tenhle song je pro vás. Další dnešní srdcovka Depeche Mode a Precious.

0: Nejrychleji se prodávající single roku 97. Eurodanceová skupina Days a jejich Superhero.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, čeká nás další srdcovka. Tentokrát trošku zvolníme. Jo, zůstaneme v devadesátkách, ale pustíme si takovýho trošku pop folku sem. Jednu takovou baladu od jedné z nejslavnějších rodin. Nemyslím Kardashianky, prosím vás, ne. Mám na mysli Kelly Family. Já vím, že vás to asi napadlo, ale víte jak. V roce 95, totiž jako samostatně, vyšel tenhle song. Taky vyšel na jejich průlomovém nejúspěšnějším albu Over the Hump. Tohle je First Time.

0: Éteru Hit Rádia. Další dnešní srdcovka, celosvětový hit. Původně to mimochodem vyšlo jako pomalá balada. Jo, no ale mezinárodní trh si v té době, v roce 2003, žádal trošku toho tanečního remixu, zbouralo to diskotéky po celém světě, možná si to ještě pamatujete, možná jste na to i vy tršali. Teď je ale čas, dámy a pánové, abychom se přesunuli k vaší srdcovce. Ano, i dneska je ten čas a to znamená, že vezmete svoje telefony, chytrá zařízení a napíšete mi na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. Já vím, že nějakou máte, tak se o ní podělte. A hlavně o důvod, proč je právě tohle vaše srdcovka, protože to je na těch sonzích to nejkrásnější. To, jak nás vlastně neustále ovlivňujou. Jo, a může to být fakt jenom, že vám to zvedne náladu, nebo prostě ten song vás provází vlastně úplně omylem celý život. Tak co, jaká je vaše srdcovka? Jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby třeba Lady Gaga nebo UDG.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
0: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
2: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel s tramvají.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
12: Freeport, jen 10 minut od Znojma.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Líbí? Tohle je novinka UDG, odlétáš v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No je čas dát si jednu z vašich srdcovek. Dneska jsem vybrala SMSku od Evy, ta totiž píše: ať je mi jakkoliv zle, ze všeho mě dostane tohle. Savage Garden a jejich I Want You. A já to naprosto chápu, je to totiž skvělej song, takže pokud třeba jenom malinko máte blbou náladu, pokud prostě nějak ten začátek září, škola, všechen ty zmatek na vás má nějaký negativní vliv, tak doufám, že tohle vás z toho dostane. Savage Garden, I Want You, jako poslední dnešní srdcovka, tak jdem na to.

0: Ed Sheeran s námi v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, dámy a pánové, už se to blíží. Velkolepý návrat z tenisového svátku do České republiky, konkrétně do O2 Areny. Ano, Davis Cup se prosím pěkně blíží. Už 18. a 19. září se tady v Praze potkáme a utkáme se Spojenými státy. Naposledy jsme se s nimi takhle utkali loni. Porazili jsme je. Jo, a dokonce před těmi 13 lety, když tady naši tenisté hráli, tak to taky vyhráli a dokonce to potom celý vyhráli. Prostě tenis nám jde. Jo, údajně je to tím pivem těžko říct, každopádně. Máte šanci tenhle unikátní zážitek mít naživo. Jo, stačí dorazit do O2 Areny. Lístky jsou, doporučuji mrknout na o2arena.cz, protože takhle představí se současná česká špička. Jo, Jirka Lehečka, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Já myslím, že tam není co zkazit, takže pokud si to chcete užít naživo, ještě máte možnost. A nečekejte, už 18. a 19. září. No už za chvilku do uší Mandraže, Hunter X nebo Miley Cyrus.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permici a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
8: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
9: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
10: Levněji už to nejde!

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz. Utečte na pár dní od každodenního schonu do spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Užijete si neomezené wellness, chvíle ve dvou, skvělou gastronomii a klid, který si zamilujete. Dopřejte si podzimní odpočinek v srdci Beskyd. Rezervujte na lanterna.cz.
1: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: A to Hit Radio, hezké odpoledne těsně před 13. Už za chvilku Black Eyed Peas nebo Cranberries, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska a míříme do Ostravy na trase mezi Ostravou a Klímkovicemi u nájezdu na D1. Naboural náklaďák do svodidel, dejte tudy pozor. A co se děje na cestách, to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. U Knovíze na Kladensku se ode dneška projíždí po části nové dálnice D7. Celý úsek mezi obcí Knovíz a Slaným bude hotový příští rok. Vyjde zhruba na 1,5 miliardy korun. Provoz v úseku je omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem. A ve výstavbě jsou i další úseky Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Když během roku zjistí, že je nebaví, odhlášení nemusí být snadné. Co si tedy pohlídat, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
7: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
1: Nebo zda je nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Na 4 německých nádražích od dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce společnost Deutsche Bahn opatření zavést na všech nádražích v Německu, které spravuje, a těch je na 5 000. Důvodem je boj proti kriminalitě a vandalismu. Teď pohled k nám.
8: Lučínskou školu pro handicapované žáky čeká rok v provizoriu. Základní škola generála Svobody, která je určená dětem s mentálním postižením, autismem a dalšími specifickými potřebami, bude kvůli rozsáhlé přestavbě celý školní rok uzavřená. Výuka 45 žáků se proto přesunula na 3 různá místa ve městě.
9: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne spíše zvětšená oblačnost. Během dne se může objevit také slabá přehánka. Nejvyšší teploty vyšplhají do 25 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 3:13, další hity před námi, přeju krásný 1. září a k tomu Black Eyed Peas.

Ray Dalton v éteru Hit Rádia a dneska speciální den. A teď nemyslím 1. září, jo? Nebo jako samozřejmě jo, ale nemyslím to, že se jde do školy a do školky. Prosím vás, dneska je speciální svátek. Ideálně by se měl opakovat minimálně jednou měsíčně, jo, za mě, ale prosím vás, dneska, dámy, mámy, máte povolení nedělat absolutně nic. Prostě nic. Je totiž den líných matek. Je mi jasný, že už jste od rána nějaký věci stihli, ale tím spíš, jo. Dnešní den má totiž připomenout, že se svět nezboří, když prostě na chvíli nebudete dělat vůbec nic.

žádný jenom rychle zapnu pračku, jenom to tu rychle, ne, nechte to bejt. On ten prach nikam neuteče, bohužel. Jo, ale ne, prostě cílem je dosáhnout toho stavu, kdy vás reálně děti musí překročit, abyste se prostě nezvedli z gauče. Prostě na chvilku si to dovolte, užijte, jo, protože říká se šťastný děti, šťastná máma, no a vaše děti, ty to ten jeden den zvládnou, jo? A my...

세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국엔

0: Coldplay a BTS společně na Hit Rádiu. Krásné odpoledne všem. A mimochodem pozor, jo, protože pokud třeba plánujete výlet do pražské zoo, což vlastně jako doporučuju, jo, tak teďkon kromě těch zážitků, jakože tam můžete přespát nebo si zkusit být chovatelem, tak mají taky jednu velmi speciální věc pro nadšené fotografy. Jedinečný fotokurs. Tam se vydáte prozkoumat krásy zoo Praha v doprovodu profesionálního fotografa Václava Šilhy, který drží mnoho cen Czech Press Photo, což je velice prestižní. Zároveň spolupracuje s časopisy, jako jsou BBC Wildlife Magazine nebo třeba National Geographic. To znamená, že o tom, jak fotit přírodu a zvířata, ví úplně nejvíc. A je to zážitek, na který se nezapomíná. Nejbližší termín, který je ve čtvrtek 10. září, to je příští týden, jsou ještě poslední volná místa. Jakože ale dobrý je nečekat. Takže pokud si tohle chcete vyzkoušet, mrkněte se na web Zoo Praha, v e-shopu najdete právě místa ještě i na ten čtvrteční termín. A do uší už za chvilku Hozier nebo Barbora Poláková, tak buďte s námi.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedu vlakem
2: Českých drah. Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yes, sir!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nafrněná Barbora Poláková, jste s Hitrádiem a pozor, už se to blíží.
1: De facto zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Důležitá věc, dámy a pánové, protože startujeme příští pondělí 7. září, to vypukne a my vám budeme vozit radost a taky peníze. Každý ráno v 7.10 zazvoníme u nás v éteru a pokud jste registrovan na webu hitradio.cz, můžeme zvonit právě na vás. Ale pozor, zvoníme opravdu jenom v éteru. Vy v tu chvíli musíte doběhnout ke dveřím do 30 vteřin. Pokud ty dveře otevřete, dostanete prachy. Každý den startujeme na 5 000. Pokud to náhodou ten dotyč nezvládne, neotevře, nebude tam, navyšujeme o 1 000 korun. No takhle se nám to v tom banku bude pěkně nabalovat. Na závěr budeme hrát o finálovou částku 50 000 korun. Stojí to za to? Rozhodně ano. Je úplně na vás, jaký místo zaregistrujete a kde v 7.10 trávíte čas. Může to být dům, byt nebo vaše práce. Otevřít může klidně tchyně, je nám to fuk. Hlavně, aby se dveře otevřely. Tak na nic nečekejte, registrujte se na hitradio.cz. Startujeme příští pondělí. Hitradio.

0: jste s Hitrádiem, krásné odpoledne. A mimochodem nejen první třída nebo mateřská školka, ale taky začínají podzimní termíny státních maturitních zkoušek. A víme, jak se říká, někdo září, někdo v září, tak prosím vás, vy, co vás to čeká, případně rodičové, vaše děti, který to čeká, jo, tak držíme pěsti, ať za září, v září, to by šlo. Hlavně žádný stres. Radši ty nejlepší hity, ano, za chvilku s námi Daša nebo Nickelback.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Máte rádi vlaky, technické památky nebo hornickou historii? Pak si nenechte ujít jedinečnou jízdu báňským spěšným vlakem po ostravsko-karvinském černouhelném revíru. O víkendech až do 20. září vás speciální vlak zaveze po neveřejných uhelných vlečkách do míst, kam se běžně veřejnost nedostane. Čeká vás komentovaná jízda plná zajímavostí, zastávky na focení i pohled do hornické minulosti našeho kraje. Zarezervujte si své místo včas a vydejte se na nezapomenutelnou cestu s báňským spěšným vlakem. Více informací najdete na stránkách Slezského železničního spolku.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
12: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: Co to zas po pájsku je za pikle?
15: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
16: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Daša a Austin v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Pink nebo David Kushner, teď aktuální doprava.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Míříme rovnou do Ostravy, do Výškovecké ulice, kde srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním pruhem. A co se děje na cestách, to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
2: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
8: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků, 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
9: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle Cermatu se k němu přihlásilo zhruba 7200 žáků. Celkem půjde ke státním maturitám na podzim méně studentů než loni, a to 10,5 tisíce. Pro většinu se jedná o opravný nebo náhradní termín. Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu. Jejich šéf Petr Macinka chce o možném snížení částky 389 miliard korun ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Řekl to ráno před odletem na Slovensko.
12: Já se opravdu obávám, že pokud se nezhodneme na aspoň části tedy z těchto našich návrhů, tak motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit. Ale chci ukázat naléhavost té situace, že takto opravdu nemůžeme postupovat dál a bez nějakých výrazných změn. Jednak chceme ještě snížit ten schodek rozpočtu z těch 389 miliard pro rok 2027.
11: Schodek kritizuje i vládní SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že bude prosazovat zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a to i navzdory Evropské unii. Do centrální evidence psů zatím majitelé zaregistrovali bezmála 177 tisíc mazlíčků. V Česku funguje měsíc. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů, což je odhad počtu všech psů chovaných v celé zemi. Za neregistrování hrozí pokuta. Teď pohled k nám.
1: Dneska máme na Moravě a ve Slezsku převážně zvětšenou oblačnost. Během dne se může objevit slabá přeháňka. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 stupňů Celsia. Po povodňové rekonstrukci se dnes do krnovské školky Pramínek vrátili děti. Přízemní pavilonovou školku v Lubčické ulici voda kompletně zničila. Děti tak museli současně využívat náhradní prostory v bývalé základní umělecké škole na hlavním náměstí. Práce vyšly na 8,5 milionu korun bez DPH.
13: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dneska máme na Moravě a ve Slezsku převážně zvětšenou oblačnost. Během dne se může objevit slabá přeháňka. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne s vámi, Kateřina Pechová, 3 minuty po 14. hodině a další porce těch nejlepších hitů. Do uší právě teď Pink a

Pink, posloucháte Hit Radio 7 minut po 14. A jdeme na to. Pravda nebo bullshit? To je opět na vás. A jsem zvědavá, jestli se u téhle věci shodnem nebo ne. Protože pozor, vědci říkají, více domácích úkolů automaticky neznamená lepší výsledky. Ano, dokonce proběhla metaanalýza 30 let výzkumu a ta zjistila pouze malinkatou pozitivní souvislost mezi domácími úkoly a výsledky z matematiky a přírodních věd. No a efekt se navíc lišil podle věku, nebyl vůbec stejně silný u všech skupin žáků. Takže otázka na vás. Kdybyste mohli domácí úkoly úplně zrušit, udělali byste to? Pište 777-937-777. Kdo hlasuje pro zrušení úkolů a kdo naopak proti němu? Pište a posílám další hity. Za chvilku jsou tu Regard a právě teď David Kushner a Daylight.

Rigard v éteru Hit Rádia. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli zachovat nebo zrušit domácí úkoly. Takhle my to asi neovlivníme, ale můžeme si o tom popovídat, že jo? Míša píše, že je proti zrušení, že to za ní učí děti kromě jiného, že jsou nějaké povinnosti a úkoly, které se musí plnit. Když se to nenaučí ve škole, budou v práci trpět oni i jejich šéfové. Nějaké domácí úkoly máme celý život, takže rozhodně nechat. To je hrozně jako racionální postoj, Míčo. Jo, nevím, jestli prostě s tím můžu rezonovat, protože potom, prosím vás, píšou přímo zástupci těch, kteří ty domácí úkoly musí dělat. Jo, píše Mikuláš, zrušil bych to. Chápu, Mikuláši, chápu. Myslím, že Mikuláš má za sebou první školní den dneska, nebo teda ne v první třídě, ale víte, jak to myslím. No a Amálie, která teď nastupuje do devítky, píše, ano, chci zrušit úkoly. Dokonce připojila plačící smajlíky. Já nevím, možná bychom se nad tím měli zamyslet. Pište dál na 777-937-777, nechat nebo zrušit domácí úkoly. Další hity k tomu, tohle jsou Linkin Park.

0: Cheap Thrills asi a posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Řekla bych je často rozseknout, ale to vypadá, že tohle nerozseknem, kamarádi. Bullshit nebo pravda? A řešíme, jestli zrušit domácí úkoly nebo ne. Protože pravdou zůstává, že co se týče nějakého zlepšení opravdu výkonu, tak to se nepotvrdilo. Jo, jasně, zopakujou si tu látku, kterou probírali, ale pojďme si říct, který dítě dává pozor u toho, když dělá domácí úkol. No nic, píšete. Sonja píše, já bych úkoly nerušila. S nima si děti opakují, co ve výuce brali, a tím pádem se nemusí tak dlouho doma ještě učit. No, to je právě otázka, jestli tohle opravdu zabírá. Jo, nejsem si úplně jistá. Píše Zuzka, úkoly bych zrušila. Sice jsem generace, když jsme domácí úkoly měli povinné a někdy až moc, ale myslím si, že to, co se naučí ve škole, dostatečně stačí. A pak ty děti budou třeba rády chodit do školy. Nesošklivíme jim to. No, to si myslím taky. Hele, pojďme se shodnout na tom, že se neshodneme. Pravděpodobně to stejně moc neovlivníme. Budeme doufat, že jednou třeba přijde bezúkolový období. Protože takhle, pojďme si říct, že nejvíc z těch úkolů stejně děláte s dětma vy. Tak držím pěsti, ať vám to i letos jde od ruky. Ano, je čas zopakovat malou a velkou násobilku. K tomu další hity za chvilku Lady Gaga nebo Činasky.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
6: Jízda na traktoru, opékání špekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
5: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na Venkovském trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Aktivity den v Bredě. 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
3: Žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
2: No, asi dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Just Dance, ale i Gaga jste s Hitrádiem, hezké odpoledne. Já mimochodem, dneska startuje meteorologický podzim. Jo, takhle. Léto má tady být ještě třeba 3 týdny. Navíc víme, jak vypadá teďkon poslední roky, že třeba ještě v říjnu, jo, to bude úplně v pohodě, ale zároveň meteorologové už nám technicky říkají, zbalte plavky. Což je takový zvláštní, jo, protože venku budou ještě 30 a my bychom si měli vzít vlněný ponožky. No ne, ne, ne, ne, ne, nenechte se tím vůbec ovlivnit, prosím vás, jo. Ačkoliv ten ranní vzduch, jestli jste dneska tak jako nasáli ten vzduch, myslím samozřejmě, tak jo, už je v tom lehce cítit to, že to září, jo, že pomalu ty stromy možná, oni se teda zazelenat pořádně letos ani nestihli, ale to nevadí, tak nechám na vás, ale podle mě ještě ty plavky neschovávejte. Já se obávám, že se ještě zapotíme dost. Teď už malý teasing na večerní Hit Radio Classic, tohle jsou Spooks.

0: Miles Smith s námi v éteru Hit Rádia, díky, že trávíte svoje první září s námi. Za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Tohle není jen tak obyčejný den. My víme, že jste to dneska měli hektické.
3: Ale pokud tohle slyšíte, no tak jste to zvládli. Pojďte to oslavit s námi, pojďme si spolu odfrknout, teď už to pojede samo zase až do konce roku.
2: Ale víme všichni, že to je teprve začátek, že jo? Naše odpolední show je tu pro vás a i dnes, 1. září, začínáme ve 3.
1: Rádio Orion. Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
8: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
7: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
11: Když život prudce zastaví.
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
14: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
16: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Levněji už to nejde!

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
0: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Hit Radio.
3: Makes me feel

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: svědkem vánočního zázraku byla jsem dnes.
1: Prosím?
0: Jela jsem z Havířova do Ostravy a úplně jako bez varování celá Rudná je otevřená. Já říkám si, kde má kolonka každodenní? Nikde. Já jsem to normálně, ještě minulý týden tam byly bagry, díry v zemi, ploty.
1: Že to u nás nefunguje, podívej se.
0: A teď tam nebylo nic, prostě jsem projela celou dobu s otevřenou hubou.
1: Protože maminy už vyzvedly děti ze školy dopoledne a kolonka tam bude kdy? Zítra.
0: Ne, ona tam nebude, protože už se tam jezdí ve dvou proudech zase, chápeš to?
1: Stačí jedna bouročka a kolonka je zpátky. Tak pojďme na cesty, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě v ulici 17. listopadu u křižovatky s ulicí Bedřicha Nikodema bouralo osobní auto s nákladňákem. Počítejte se zdržením a při průjezdu Klimkovicemi v ulici Československé armády bouralo auto na místě záchranka. Policie řídí dopravu Kyvadlově. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár

0: naší folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, Přemesla a Minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, je 15 hodin. Státní rozpočet skončil ke konci srpna ve schodku 186 miliard korun. Meziročně je deficit vyšší o 20,8 miliardy korun, oznámilo to v úterý ministerstvo financí. Za celý letošní rok přitom stát počítá se schodkem 310 miliard korun. A míříme do regionu. Památkově chráněná Sokolovna v Krnově se po téměř 3 leté přestavbě znovu otevřela sportovcům. Budova z let z roku 1932 a 1933 vznikla podle návrhu krnovského rodáka a vídeňského architekta Leopolda Bauera. Rekonstrukce začala na podzim roku 2023 a místo původně odhadovaných 51 milionů vyšla zhruba na 67 milionů korun bez DPH. Na kanadském jezeře Williston se koncem července objevil neobvyklý plovoucí ostrov. Místní obyvatel Rocky Avery ho natočil a jeho výskyt následně potvrdili také satelitní snímky. Ostrov ale během několika dní zmizel. Na konci srpna ho Avery znovu objevil, tentokrát na jiném místě. A závěrem sport. Tereza Valentová odstoupila před dnešním zápasem prvního kola US Open. 19-letou Češku trápí podle tenis formu kyčel. V soutěži ji nahradila Lotyška Daria Semenista, která se utká s 24. nasazenou Rakušankou Anastazí Potapovovou. Valentová loni na US Open postoupila do druhého kola.
7: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Počasí v pěti slovech.
8: A ano, bude teplo ve středu.

0: první školní den je za Myško. Námi.
1: To ještě mluví.
0: Jestli vás přivolávají, pane bože.
1: Ty jsi úplně rozverlý.
0: Úplně dneska. První školní den je za námi. Takový ten klid před bouří, ta přípravka, jak to má dál fungovat. Tak doufejme, že jste to zvládli. My za moment přivítáme hosty, kteří prochodili půlku planety. Přijdou vagabundi na cestách. Ještě tady nejsou, tak podle mě jdou pěšky.
1: My jsme dneska, by the way, s naším školákem po první školní hodině šli do města do kavárny, že si dáme dortík a limču. No neuvěříš, celý nový čin měl takový nápad.
0: I učitelský sbor bez tak, ne?
1: Jako všichni prostě, nebylo kde zaparkovat, nebylo kde sednout, úplně šílený.
0: Tak vás zdravíme, pojďme to otevřít dokola.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které

0: Eli Furtado na Hit Radio Orion. A teď si představte, že odjedete na Bali a domů do Beskyd se rozhodnete vrátit za nějaké 4 roky pěšky. Přesně tak to udělali dva kluci z Frenštátu pod Radoštěm, Luba a Banán alias Vagabundi na cestách. 4 roky na cestě, přes 21 000 kilometrů v nohách, jihovýchodní Asie, Indie, Nepál, Afghánistán, Irán, Turecko, Evropa a nakonec zase doma ve Frenštátě pod Radoštěm. A teď kluci sedí u nás ve studiu, my je zdravíme, vítejte doma kluci.
1: Nazdar, nazdar.
2: Ahoj.
0: Slyšíme se všichni,
3: jo,
0: výborně.
3: Jo, tady asi teda očividně neplatí všude dobře doma nejlíp, ne?
2: Ty kraso, jsem hrozně rád doma upřímně teďka po těch 4 letech. Po 4 letech, my si teď užíváme hrozně domov a hlavně jak jsme byli na těch cestách, tak jsme zjistili, že jako doma je nejkrásnější.
0: Hele kluci, kdy to skončilo tady ten trip?
2: Před měsícem.
0: Tak představte si ještě ten moment, kdy je měsíc zpátky. 4 roky jste jeli prakticky pořád někam dopředu a najednou jste se vrátili domů tam s davem lidí, kteří vás vítali. Ráno jste se probudili a řekli jste si, jo, nikam nemusím. Co to vlastně s člověkem udělá?
2: Strašně velká ta ztráta toho cíle. To šlo hodně znát, že člověk se probudí a najednou neví, co má dělat.
0: Smysl života, jo, unikl.
3: Aha,
2: no, jako relativně.
3: Když 4 roky máš nějaký plán a najednou prostě ho máš jako splněný, ta cesta je cíl, že? To je ono. Když 4 roky máš nějaký plán a najednou prostě ho máš jako splněný, ta cesta je cíl, že? To je ono, to se vám stalo.

0: Já tady banán.
1: Fakt jsi šel? Asi normální, a jinak si v pohodě.
2: Mě hrozně baví pohyb prostě, to je hrozná droga pro mě.
0: Ty ale kluci, jo. Pamatujete si ještě na ten moment, kdy jste skutečně došli do toho Frenštátu, co byla úplně ta první myšlenka, jako dokázali jsme to, konečně sprcha.
1: Jdem znova.
0: Nebo něco úplně jiného.
3: Já jsem ta myšlenky vůbec neměl v té hlavě, já jsem byl jak v tranzu, úplně v takové bublině, ale... Nebyly tam si ty myšlenky, ale bylo to hrozně emotivní. Jak když jsem uviděl svoji branku a stopnul jsem na náš pozemek, tak jsem se rozbrečel úplně.
0: Ale já mám takovou otázku, která možná napadne více lidí a ona se hodí spíše jako mimo mikrofon, ale přesto se zeptám. Člověk dojde z takového tripu a teď hrozí taková ta rutina, že budu chodit od pondělí do pátku do práce, makat, hákovat, volné víkendy, maximálně dvakrát do roka někam na dovolenou. Jak s tím naložit? A nebo je to teď tak, že vás živíte přednášky a nemusíte tohle to dělat?
2: Naštěstí máme to štěstí a teď nás ještě živí YouTube a sociální sítě a teď budeme dělat přednášky, takže...
0: Takže aby měl člověk takový bohemský život, tak musí obejít Mars jednou.
3: Minimálně. No, nevíme, jestli to je jako recept pro všechny takhle, ale my jsme měli to štěstí a jsme za to hrozně rádi.
1: Naštěstí mají to štěstí.
0: Není to zadarmo, že tady tohle?
1: To víš, že ne. Jako tak, to je fakt hustý. No a tak, dobrý, já si to nechám na potom ještě tuhle otázku.
0: Tak poslední otázka na
1: otázku,
0: teď.
1: Tu si nechám na potom.
0: Co vám po návratu připadalo na tom normálním českém životě nejdivnější? Nebo nejtěžší?
3: To je dobrá otázka, ty krásno, no tím se musím zapřemýšlet. No asi nejtěžší to, že si musíme teďka hledat nějaký ten smysl toho dne. Nejenom života, ale i ve dne. Předtím jsme jenom stali a šli jsme a teďka to najednou není ten směr.
0: Pro tak to už je měsíc, ne? To už jste něco našli, ne? Nějaký
2: pro mě
0: smysl.
2: Asi jako nejtěžší se dokopat jako do práce, něco dělat, jako něco třeba natáčet nebo něco dělat. Pořád bych jenom běhal a sportoval, takže to jako si užívám, ale asi nejtěžší je pro mě prostě mít nějaký jako režim.
0: Dobře, ale, a teda po tom tripu, co je takovou tou největší náplní? Jsou to přednášky nebo píšete nějakou knihu, stříháte na YouTube? Co vás vlastně teď zaměstnává nejvíce, anebo plánujete další planetu, že obejdete?
3: Hele, mě aktuálně, no planetu úplně neplánuju teďka, já jsem po těch 4 letech pak rád, že jsem doma, ale nejvíc mě baví teďka seznamování s lidma, strašně moc. Na té cestě to bylo vždycky takové narychlo, takové plitké, ty vztahy a to seznamování a teďka prostě do hloubky se seznamovat, hrozně mě to baví.
1: Do hloubky se seznamovat.
0: Máte 10 000 fanoušků na sockách, tak to dá docela zabrat, no, si půjdete do hloubky.
1: Musíte se každým dostat do hloubky.
0: Tak dobrý, jo, dáme si další muziku, že jo?
1: S Lubou a banánem zase za chvíli.

0: Hedrádiu Orion, Luba a Banán alias Vagabundi na cestách. 21 tisíc kilometrů pěšky, to já mám za celý život. 4 roky na cestě a nakonec zase doma pod Beskydami a my je tady dneska máme. Ahoj.
1: Čau, čau.
2: Ahoj.
3: Kluci, kde jste za celé ty 4 roky spali na místě, u kterého jste si sami říkali, tak tady jsme to možná trošku přepískli, tady už asi nikdy.
2: Ty krásu, tak mě napadá indická hrobka. Jsem hledal nějaké místo na spaní.
3: Jako a vážně?
2: Uviděl jsem takovou prostě budku, tak jsem si řekl, jo, vlezu tam, zkusil jsem zabrat za kliku a teďka tam vidím hrob a říkám si, a tak zkusím to.
0: Počkej, to nebylo a úplně Airbnb.
3: Přesně, já jsem si myslel, že jsi to zjistil třeba až ráno, že to byla hrobka.
2: Ne.
3: Ale i přesto, jo?
2: Jo, neřešil jsem to. Tak my jsme tak nějak o 16 spávali aj na hřbitově a tak, tam je klídek, výšak. Ale ráno tam právě přišel Ind, já jsem se tak zvedl jak upír, výšak, a ten děda jako utekl, se ařval u toho.
3: Zdravíme do Frenštátu, hlídejte si hřbitovy. Který moment byl naopak opravdu za hranou, takový ten, kdy vám došlo, že už nejde fakt o dobrodružství někde na socky, ale že máte třeba skutečný problém.
4: Asi možná, když jsme právě měli nehodu a nasedli jsme ožralému Číňanovi do auta, tak tam jsme si řekli, no to jsme jako už posrali, že jsme se opili, nasedli do auta, měli jsme pak nehodu, měli jsme zdravotní potíže, tak tam jsme si uvědomili, že musíme dávat trošku bacha a nemůžeme takhle úplně divočit, tak tam jsme si řekli, že to je problém.
3: Tak to je asi vina nějakého člověka, ale existuje nějaká země, kde jste se fakt jako báli celou dobu, nebo necítili jste se úplně komfortně?
2: Ale asi jsme se nebali nikdy jako takhle v celé zemi. Pamatuju si, že před Afganistánem jsme měli trošku trému, jaké to bude, ale jak jsme se trošku oťukali, tak to bylo v pohodě. Pak nás teda v Indonésii přepadli, tak to si pamatuju, že třeba týden jsem měl strach spát venku.
3: A ukradli vám něco, nebo...
0: No.
3: A ukradli vám něco, nebo co bylo tím důvodem?
0: Nebylo co, prý říkají kluci, my jsme nic netahali.
4: Peněženku, kde byly všechny kreditní karty.
3: Maximálně mohli ostříhat a vousy oholit, jo? Co jediné si mohli vzít, no.
4: Ale vlastně ukradli ti pasy jednou. Takže to bylo asi to nejhorší, co nám ukradli.
0: To je blbý. A co takové společné soužití za ty 4 roky? Jako, jak jste si na sebe zvykli, nezvykli?
2: Všichni říkají, hej, neměli jste ponorku nebo tak? A my ne. My jsme za tyhle ty 4 roky, jsme se pohádali třeba jednou na 5 minut, ale to bylo kvůli tomu, že já jsem prostě do něho rypal, dělal jsem se z něho srandu. A pak jsme to hodně, nepodcenili jsme to, ten náš vztah. Pak jsme si povídali vždycky, když mě něco štvalo, tak jsem mu to řekl a naopak.
3: A máte pocit, že jste se touhle cestou teprve poznali, anebo už jste fakt věděli, do čeho jdete a že už vás nic nemůže překvapit?
4: My už jsme se znali poměrně dobře, si myslím, ale jako teď už ho znám fakt jako na spaměť, vím každý jeho pohyb, každý jeho myšlenky už vím, takže...
3: Jako nejnejky.
4: Jako ale... ani ve vztahu lidí nejsou tak často spolu, jako my jsme byli.
3: No právě.
0: Ne. Kdyby jste teďka měli dostat letenku kamkoliv, kam by to bylo?
2: Já bych si rád teďka do Japonska podíval.
0: Pěšky?
2: Jo, já bych si to určitě prošel pěšky, 100%. Za mě to je nejlepší způsob cestování, strašně dobře poznáš tu zemi.
0: Banáne?
4: Já možná Jižní Amerika, teď mě začala lákat.
3: Konkrétně nějaká země nebo obecně, byste Bolivie, tam prošel všechno?
4: Bolivie, Peru, Argentina, Chile, možná tady ty 4 země.
0: No kluci, kam půjdete dál, hele, takový Instagram, YouTube, to musí pořád něco žrát, že jo? To jako nemůžete dlouho recyklovat jedno téma, takže nám teď řekněte, kam se vydáte.
2: No my sami ještě ani pořádně nevíme, tyjo, my teďka do konce toho roku, nebo asi plus minus do jara budeme tak nějak doma, ale plánujeme, já bych se určitě rád vrátil zase do Asie, hrozně mě to baví a chtěli bychom aj nějaké třeba polární expedice.
4: Možná první výlet jako společný na víc dní a možná týdnu bude polární expedice v zimě.
0: A zase na roky? Kromě toho polární expedice to říkal, že bude na týdny?
2: To asi ne, já už bych si rád udělal doma nějaké i kotvy a častěji se vracel domů.
0: Dobře, takže 4 roky stačily, to bylo.
3: Ale kluci, ještě se vás na závěr chci zeptat. Zkusíte mi potvrdit takové dvě moje domněnky z cestování. Ta první je ta, že u nás se máme opravdu jako fakt dobře. Máme obrovské štěstí v tom, kde žijeme a kde jsme se narodili. A ta druhá, že vlastně ti nejchudší lidi, které poznáš, jsou nejsrdečnější a nejvíc by se rozdali. Je to tak?
2: Hele, s tím, že se máme tady dobře, tak to ti potvrdím, tu tvoji myšlenku. Spoustu lidí a jí nám vždycky říká, no jo, ale vy to porovnáváte s Asií, tak 100%, že se máme lépe. Ale i když nás porovnáš jako s Evropou, tak jsme jako fakt solidní, jako střední třída, když to řeknu takhle. Máme se tady fakt jako úžasně. A to s těma chudýma lidma, jo, docela mi to sedí. Nevím, čím to je, ale...
3: Já jsem slyšel třeba o Iráncích, že jsou hodně pohostinní a že překvapivě je takový fakt jako srdeční národ.
2: nebyli jsme v Iránu.
3: No jo, ale slyšel jsem, jako, že tam ty končiny, že jo, to tak jo. Prostě je, že čím méně ti lidi mají, tím více by se rozdali.
2: V Afghánistánu nám dokonce nabídli kozu dům? Chleba.
3: Dům kozu.
0: No, ženu, dceru a...
4: Ale vlastně souhlasí, co jsi řekl, no, je to tak, já jsem včera se vracel z Frýdku do Frenštátu, jel jsem domů a úplně říkám, ježiš, tady to je krásné, prostě fakt...
3: Ale nikdo ti nic nedal po cestě.
0: Vracel jsem se do Frenštátu, ježiš, tady to je krásné. Tak dobře, jo. Kluci, tak my přejeme ještě spoustu takových dobrých uchozených kilometrů.
3: Ještě řekněte na závěr, kde vás lidi můžou sledovat, no, a těch sledujících máte ještě více.
2: Tak určitě si uděláme reklamu na naše přednášky. Budeme mít teďka přednáškovou tour a to najdete na vagabundi.cz.
4: A pak na YouTube Vagabundi na cestách, Instagram taky Vagabundi na cestách, to je asi primární.
3: Super, tak díky, že jste k nám došli, ať už pěšky, taxikem nebo jakkoliv.
0: Nebo z parkoviště nahoru.
3: Ať se vám daří.
0: Čau.
3: Mějte se, čau.
4: Ahoj, čau, čau.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Objevte kouzlo podzimních Beskyd a dopřejte si pobyt plný relaxace, wellness, skvělé gastronomie a chvílí, které patří jen vám. Ve wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích najdete ideální místo pro romantický pobyt ve dvou i pohodovou dovolenou s rodinou. Rezervujte na valachy.cz.
6: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se, firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala, poctivé špekáčky prověřené ohněm.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
13: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
14: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
15: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Gary Halliwell. Že jo, Gary?
1: It's raining man.
0: Ne Jerry.
1: Já nevím, já ti nevím, není to jedno.
0: Asi je.
1: Kdyby je potkal, já si řeknu čau Jerry.
0: Jak papula narostla, Toma, tak já Jerry. Jsem řekla Gary. It's raining man a taky Hit Radio Orion a my si teďka v rychlosti dáme Míšovu nejzbytečnější zprávu. Říkám Míšovu, protože on na tom vždycky hrozně trvá a strašně se na to těší.
1: A tohle nebyla nejzbytečnější zpráva z Jerry a Gary?
0: No to byla veliká zajímavost.
1: A předehra.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Nejvíce toaleťáků na světě spotřebují Američani. V přepočtu na jednoho je to 141 rolí. Zatímco my si vystačíme se třetinou, ale máme tady ještě vagabundy na cestách. U vás to byla ročně kolik
0: oni
1: rolí?
0: Oni určitě chcou říct, že na čurání dvě kostičky a pak tři.
3: Já ti řeknu, jak to bylo v Indii, tyjo, tam ani nepotřebuješ toaleťák.
1: Tam jsou díry v zemi, já vím, no. To.
0: No počkej, to není jako... kam tu potřebu uděláš, ale co se bude dít potom, tam potřebuješ toaleťák.
1: No pojďme od toho, otázka teda zní, nejsou dva útržky přece jenom málo, anebo naopak, není trošku moc omotat si toaleťák okolo ruky?
2: Nejzbytečnější zpráva, to nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: já si přikládám jako...
1: Inachinába, ty bábo. Co?
0: Já si to překládám jako kouzelná ty bába bábo. A Alvaro Soler na Hit Radio Orion.
1: Já mám jednu zásadní otázku. Těšili se vaše děti do školy? Já mám takový pocit, že to je taková nekonečná otázka, jestli se těší a hrozně je to jako stresuje. U nás na vsi u Nového Jičína nás dneska vzbudil rozhlas, který přál dětem všechno nej. A následovalo několik písniček o tom, že jdou děti do školy z rozhlasu. Dovedete si představit, jak to zní.
0: Tak to už pěkné není, ano.
1: A já se vám přiznám, že mi z toho Nové svíralo hrdlo, jo. My jsme dneska se pokoušeli s naším školákem doma prostě udělat úplně obyčejné ráno. Myslím, že to celkem vyšlo, tak mě zajímá. Jestli má někdo školáka doma malého, co se jako vyloženě jako těšil do té školy. A říkal, jo, já se těším, já se nemůžu.
0: Napište nám 724-299-199 a klidně, doplňková otázka, vy učitelé, vy se těšíte na to, až to opravdu začne od zítřka? Dneska to byla jenom taková přípravka, že jo?
1: Taky důležité.
0: Tak napište, těšíme se.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
4: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák. Ať seš druhák nebo deváťák.
7: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
9: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permice a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár

0: naší folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.

0: Divoký byl a čmelák na Hit Radio Orion z naší odpolední show. Zdraví Michal Sevelino a my jsme se před chvilkou ptali, jestli má někdo doma školáka, co se vyloženě těší na to, až usedne do lavice.
1: Čili my se pořád tak strašně ptáme děti, jestli se těší do školy. Tak nás zajímalo, jestli máte někdo děti, co se těší do školy. A rovnou tady napsala Káťa, no. Oni ho mají. Náš druhák se těšil 3 týdny. Dneska ráno zjistil, že to znamená vstávat o 6:30 a nadšení skončilo před snídaní.
0: A Monika napsala taky, náš prvňák vstál dneska v 5 bez budíku, oblečený byl v 5:30 a chtěl vyrazit. Kéž mu to vydrží aspoň do středy. No, tak Mončo, dej vědět ve středu, těšíme se.
1: Ve středu dej, jo.
0: No, to je zítra, že vlastně.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio Orion.

0: Pokud ten dnešní den ve vašem životě nebyl nic moc, naopak nebo byl super, bude to jenom den, zítra bude líp, anebo hůř.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na výjezdu z Frenštátu pod Radoštěm směrem na Radhošť je bouračka, jsou tady v sobě tři auta, blokují jeden pruh, kolona se zatím netvoří a pozor na příjezdu do Ostravy z Příbora v Plzeňské ulici je taky bouračka auta s nákladákem. Počítejte tady se zdržením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
9: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
8: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
9: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Je 16 hodin a jsou tady další krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Rozpočet ministerstva zemědělství by měl příští rok vzrůst o 829 milionů na 64,2 miliardy korun. Zemědělský svaz navýšení nepovažuje za dostatečné. Ministr zemědělství Martin Šebestián před zveřejněním návrhu hovořil o posílení vodního hospodářství, a to ze současných 3 miliard minimálně na 4 miliardy. Návrh počítá s částkou 3,5 miliardy korun. Píšou o tom Novinky.cz. Jen čerstvě 18-letý řidič v Dolních Domaslavicích na Frýdecko-Místecku uháněl obcí rychlostí 143 km v hodině. Dovolenou rychlost tak překročil o 93 km, přičemž autě vezl ještě 3 spolucestující. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Británie a Belgie zaznamenaly nejteplejší léto v historii měření. Uvedla to dnes meteorologická služba Met Office. Průměrná teplota vzduchu od začátku června do konce srpna dosáhla 16,5 stupně Celsia, což je nejvíce od počátku vedení statistik v roce 1884. Za nebývalé horké dny v Británii podle úřadů mohou klimatické změny způsobené lidskou činností. A závěrem sport, odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. V tiskovce to právě uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
13: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zítřejší nejvyšší teploty se můžou vyšplhat až na 26, tak to je docela hezké září. A k tomu ještě, přibývání oblačnosti. Sevčáři, s tomu ještě bude hezky, ale pak se to tady změnilo a bude přibývat oblačnost, takže nic, ale rozespála jsem. Dobrý, tady svoje kolegy. A.
14: Celý den si makal, teď je řada na nás. Michal Pistolas a Evelína Švrčková. Odpolední show Hit Radia Orion pro celou Moravu a Slezsko je tady.
1: A je to fičák zase. Jedny prázdniny sice skončily, ale na další se můžeme těšit a my se rádi na něco těšíme. Na balíčky, co přijdou, na dovolenou, co bude až za hodně dlouho.
3: Potřebujeme postavit tu stěnu.
1: Přesně, na Ježíška i na ty prázdniny. Řekneme, kdy budou. Máme taky super ceny do hlavu proti Evelíně a prostě bude to fajné tuhle hodinu.
3: Pojďte to s námi otevřít, už máme pár minut po té 16. odpolední, tak snad vám to dneska taky utíká skvěle. Ve škole to byla jenom hodina, no však počkejte zítra.
1: A počkejte, co bude za 100 let.
3: No, to bychom si možná rádi počkali, ale úplně nedostaneme šanci.

0: Dance floor, jak jste řekli česky, na parketě.
1: Parket.
0: Sam Feld a Jonas Blue na Hitradio Orion nám to připomněli a my jsme moc rádi, že jste tady s námi.
1: Další letní prázdniny budou za 304 dní.
0: Wow!
1: Hruza, že? Ale děcka, nevěžte hlavu. Podzimní prázdniny budou mít letos 5 dnů.
0: Ty jsou za chvíli.
1: Ano, vánoční 11 dnů, to je taky pěkné.
0: Ta krása.
1: Jen teda ten poslední školní den malinko štípne, protože bude až 31.6.
0: Ještě tak ten červen z vás vyždíme úplně všechno. Ale jako ten tlak, co dneska cítíte, to ještě není tak vážné, jak se to na nás uvařilo, takže v pohodě tyhle dny se stejně ve škole všichni jako oťukávají, jsou to takové ty třídnické hodiny, ještě to chvilku bude trvat.
1: Dostáváte učebnice a tak.
0: Jo,
1: dál,
0: ještě to
1: jo.
0: Chvilku bude trvat, než se všichni rozjedou. A pokud cítíte vy rodiče úlevu od řešení kam s dětma, tak teď to budete řešit, kdo je vyzvedne.
1: Každopádně, po čem vám asi bude smutno, je to, jak vaše děti jenom kazily babičky, tak neškodně, že jo, teď totiž budou
0: tak
1: vaše...
0: rozmazlovali.
1: Jo, teď to budou dělat zase spolužáci a kdo ví, co za brainroty a 6-7 a jiné hovadiny tenhle školní rok zase přinese.
0: A něco jo, víme jistě, že něco jo.
1: Něco bude, jo. Tak se držte a bude to skibidy.
0: Bude to hodně skibidy. Do Colina wherever you will go, rozhodně skibidy není, ať to znamená cokoliv.
1: Hit Radio Orion.

0: Taylor Swift.
1: Promiň.
0: No povídej.
1: To byla Taylor Swift, ale to jste poznali. Všimli jste si, jak se úderem září okamžitě změní vzduch a vůně venku. Pamatuješ si to, jak to vypadalo, když si chodil jako do školy? Takovej jako... ten začátek, protože většinu školy my odchodíme, když je zima.
0: No.
1: Jo, teplo je vlastně až v červnu vždycky a většinu, jako když chodíme do školy, tak to máme spojené s tím, že má, jako táháš s sebou mikinu,
0: bundu.
1: Přijde
0: podzim, jo.
1: Jako
0: ale
1: nemáš,
0: reálně je pořád léto ještě.
1: Nemáš nějak spojené s létem, prostě vždycky ve škole už byla zima a když jdeš ráno do školy, tak je taky vždycky zima, málo kdy je jako teplo.
0: No takže a... z vůně takového toho zetlelého listí.
1: Jo, ono to normálně začne prostě úplně jinak vonět venku, ten vzduch. A teďka se nám ještě přímo děje fakt takové to, jak se loudají s těma aktovkama v bundě, v mikině, co se bude dít celé září. A odpoledne už se snaží narvat to do té axny, protože venku je zase 28 stupňů, jo.
0: Tak bude to zlatavé listí a když jsme u té vůně, tak ta nás provázela třeba vůně uho omáčky se začátkem
1: to
0: září.
1: To až jsi byl ve škole, ale já mluvím o té vůni, když jdeš do té školy, jak to jako trošku mrazí v tom nose, víš?
0: Mě by jako nenapadlo, že tady stvoříme vstup o vůni toho, kdy jdeš do školy.
1: Já už jsem taková.
0: Tak dobře, no, tak
1: ale
0: já jsem
1: vy
0: asi...
1: Ale vy určitě chápete, co tím myslím. Michal do toho zamotal uho omáčku, ale vy tomu rozumíte.
0: Já jsem byl zoufalý, tak jestli to chápete, že? Tak co tam chcete cítit, podle
1: na
0: mě...
1: Na pak to už si ze školy dávno asi.
0: Podle mě to voní úplně stejně jako...
1: Nevoní to
0: 31. srpna.
1: Ne, ty rána voní jinak. Jdou jinak cítit.
0: Nebudu se hádat. Luis Capaldi, Florida, Right Round... Za malou chvíli, dobré odpoledne. A dáme si taky hlavu proti Evelíně a máme pro vás super dárkové karty.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaka.
15: To žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
14: No, to dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaka Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: hlavou proti Evelíně.
1: Hlavou proti Evelíně.
2: Jdeme soutěžit, ve Forum Nová Karolina se právě hraje o nový elektroautomobil BYD Dolphin Surf. Nakupte aspoň za 1000 korun, nahrajte účtenku do aplikace Moje Karolina, tipněte si počet míčů v soutěžním bazénu a každý vozený míč znamená 20 korun na pomoc Šimonovi Veselskému. To vše se teďka v Karolině děje.
3: Soutěžit můžeme až do 11. září a právě teď soutěžíme o poukázku v hodnotě 5 kila, která platí do jakéhokoliv obchodu ve Fóru Nová Karolina a zasoutěží si o ní Kamil. Dobré odpoledne, Kamile.
4: Ahoj.
3: Slyšíme se odkud?
4: Frenštátu.
2: Tak už jsme tady dneska měli vagabundy z Frenštátu, tak máme i Kamila.
3: Tak máme i to je frenštátská jízda dneska odpoledne, tak snad bude úspěšná. Hele, připravil jsem takový školní speciál, když máme ten první školní den, tak kdo začne?
4: Evelína.
2: Dobře.
3: Evelína, známe pravidla, 2 otázky pro tebe, 2 pro Evelínu, kdo jich typne více, nebo těch správných odpovědí samozřejmě vítězí, tak pojďme na to. Evelíno, jak se jmenuje škola čar a kouzel, kterou navštěvuje Harry Potter?
2: Bradavice.
3: Bradavice, správně. Kamile, jakou chemickou značku má zlato?
4: Au.
3: Dobře, dobře, 1-1. Evelíno, která zpěvačka si zahrála na školačku v klipu Baby One More Time?
2: Britney Spears.
3: Dobře. A Kamila, jak se jmenuje školník ze seriálu Simpsonovi? Chceš možnosti?
4: Willy.
3: Jak?
4: Willy.
2: Willy.
3: Willy. Willy, brněnsky. Jasně, tak je to 2-2. Já jsem nečekal, že to bude až do rozstřelové otázky, tak ta už teda školní není, jo? Ale je taková ta, co nás ještě nutí rozloučit se s létem. Pořád je tady období, kdy na vás sousedi pokřikují a nutí vám cukety přes plot. Tipněte si, kolik kilo vážila nejtěžší cuketa na světě, Evelíno. Kilech.
2: 256 kilo.
3: Zbláznila, ne? 256 kilo, Kamila.
4: Já bych řekl tak, jako míň nebo víc mám říct, nebo...
2: Řekni číslo.
4: 250.
2: Proč se jako držíš mě, ty?
3: Vy jste vypěstovali nějaké mutantní cukety? Prosím vás, bylo to 29,25 kilo, jo? Ne, 250 kilo, pane bože. Monster cuketa, která požrala město.
2: A v černém bylo možná.
3: Vypěstovali v roce 1990 pěstitel ve Velké Británii. No, nic na tom nemění fakt, že Kamil to trefil více, i když byl na míle na cukety daleko.
2: Já bych chtěla cuketu, proč mě teda žádný soused žádnou nedává? Nemá nikdo cukety kolem.
3: Nemáte moc vysoký plot třeba?
2: Ale jako, dala bych si nějakou cuketu.
3: Dalej, Kamile, ty si dej tady obchody v Nové Karolíně, my ti gratulujeme, zůstaň na telefonu.
4: Děkuji.
3: A my všichni si dáme teďkom Train a její hitovku Drive-by.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

0: Tiesto a taky Ava Max a The Morrow, já ji tam ani moc neslyším.
1: Ona byla taková Ava pod dekou.
0: Byla, no, taková jako
1: Tiesto ji schoval pod deku.
0: No.
1: No, pojďme dál,
0: to
1: pojďme.
0: To je jejich věc.
1: Pojďme od toho. Našli jsme All Inclusive, který obsahuje jenom tiramisu. V italském Trevisu totiž hledají amatérské porotce na mistrovství světa v tiramisu. Stačí 12. září v 10 hodin, to je sobota, tak žádné výmluvy na práci, jo, tak co nejrychleji zvládnout online quiz o 15 otázkách. Ptát se budou, už vám poradíme, jo, trošku ptát se budou na pravidla soutěže, historii tiramisu i kulturu Trevisa.
0: Ty to o mě asi nevíš, málo se to ví, já jsem velký milovník tiramisu. Ne, nadarmo je můj inbox na Instagramu plný memeček z tiramisu. Takže jako, no.
1: Tak poslouchejte, jo, tak když to dáte a vyberou vás nebo tebe, Evelino, tak můžete na začátku října se těšit na ochutnávání a hodnocení těch nejlepších tiramisů na světě. To všechno zadáčo a ty doplň.
0: Ty káčo.
2: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
3: Moravskoslezský kraj silně podporuje stavbu malých modulárních reaktorů, pokračuje hejtman kraje Josef Bělica.
4: Že zastupitelstvo vyjádřilo podporu budování malých modulárních reaktorů na území kraje, což je rozhodnutí, které je strategické do budoucna, může ovlivnit život našich dětí a jejich dětí. A jsem přesvědčen o tom, že je to velmi dobré rozhodnutí. Pokud by se měl malý modulární reaktor v Moravskoslezském kraji stavět, tak je to v dnešních cenách investice za 100 miliard korun, ale hlavně bude znamenat energetickou stabilitu pro tento region.
3: Jaderné jednotky by mohly být umístěny například v bývalé uhelné elektrárně v Dětmarovicích.
2: Moravskoslezský magazín.
3: V ostravských Radvanicích otevřeli nový park jako z ladových obrázků. Tuto oázu klidu popisuje první náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárka Šimoňáková.
5: Díky projektu Life Call můžeme propojit soukromý a veřejný sektor, což dneska se podařilo a jsme v krásném parku, kdy přispěla společnost CTP na jeho realizaci a také projekt Life Koala, který je financován z evropských peněz a v tomto projektu máme nějakých 400 milionů korun. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy.
3: Parčík je pomyslně rozdělen do dvou částí. První s porostem dřevin, druhá otevřená strávníkem.
2: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
12: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
13: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
14: Veverek je plný les
13: Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle moravskoslezskou dvojku platit musíme. Michal a Evelína, dej si odpolední show Hit Radio Orion.

0: Stnu, tak jste to slyšeli, všichni známe aspoň začátek toho refrému, tak si to můžeme zaspívat, potom děláte jenom a pak zase vylidí.
1: Takže tady máme hudebku předmět školní, já jsem tady taky.
2: A zeptáme se Kláry, ne tentokrát na zprávy, ty už tady zmínila hudebku.
0: Mě se bálo, já se toho bojím, protože Klára říká, nebudem se bavit o zprávách, tak já jsem trošku na trní.
2: To jsem řekl já.
0: Hmm. O čem se teda budeme bavit?
2: No, o tom, co jste ve škole nesnášeli. Jaký předmět si, Kláro, nesnášela ty?
1: To matika, fyzika, chemie. Já jsem skýbala na ty humanitní
2: obory. Jeden, prosím tě, vyber si jenom jeden. A nesi nesnášet celou školu.
0: Ona vzala celý rozvrh hodin, takže.
1: Ne, matika. Matika, no.
2: Souhlas, já jsem taky tým matika.
0: Venku. Já tělo. Ale na mě, já jsem takový knedlík, že na mě se člověk podívá.
2: Evelino.
0: Ale vzpomeňte si jenom, vy, co jste knedlíci jako já, jak stojíte před tou tyčkou.
2: Učitel... To jsem ti chtěl říct, ve které třídě si poprvé vyšplhala aspoň, no dobře, ve které třídě se přestala dotýkat nohama země.
0: Nikdy. Nikdy. Já jsem nikdy nevyšplhala, nikdy jsem neskočila přes tu pitomou kozu.
1: Takže ty zbyla vždycky na té lavičce a simulovala si, že tě něco bolí.
0: Kežby!
1: Ano, to zbyla
0: to,
1: ty.
0: To jsem uměla až na střední. Ale jinak, víš, co oni dělali, ti učitelé, oni třeba, pojď Evi, to zkusíme. A jakože mě se snažili trošku vyšprtnout nahoru. A já jsem se nikdy ani nehla, já jsem to nesnášela, úplně nesnáším.
1: To doladíme.
2: Tak my jsme měli jednu takovou těžkotonážní spolužačku.
0: A já jsem nebyla tlustá.
2: No, a to nikdo neřekl. Říká, že jsi byla kulička. Ale počkej. A učitelka řekla, tu kozu prostě, ne, to byla bedna, tu bednu prostě přeskočíš. Zatřásla se země, strop, bedna se rozložila jak Lego.
0: Učitel,
2: ano, spolužačka ležela na učitelce.
0: A počkej, to, že jsem říkala, že jsem byla knedlík, to nebylo, že jsem byla tlustá. Naopak, jako jen prostě jsem se neuměla hýbat, to mi zůstalo, to neumím do dneška.
2: No, takový nekňuba si byla.
0: Ale doufám, že ty tělocviky pro ty děti už nejsou tak hrozné, jako byly za mě.
1: Že už z toho nemají žádný psychický dopad jako ty.
0: Nebo ne tak velké.
2: Hele, ty lana a ty tyče jsou tam pořád.

0: 17. hodina je tady, pojď k nedlíčku, něco řekni.
1: Waiting All Night a Rudimental jsou za námi, jdeme se podívat na cesty.
0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Frýdeckou Místecku na průjezdu Lhotkou boural autobus se skútrem, počítejte s omezením, pozor tady. A opatrně na trase Ostrava Opava na příjezdu do Kravař stojí porouchané auto, i tady pozor a dobře dojeďte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, někdo musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
1: Krásné úterní odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty, podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl Pražský městský soud. Ten vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. Bohumín letos investuje zhruba 60 milionů korun do zateplování a dalších oprav městských bytových domů. Od jara stavbaři pracují na 15 vchodech v obytných blocích v centru města. Revitalizace teď míří do finále. Na zbývajících adresách mají být práce dokončeny nejpozději na přelomu září a října. Do Česka se už vrátily oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu už nepotřebuje. První stroj podle něj odletěl ze Srbska už v sobotu a druhý přistál na přerovském letišti dnes odpoledne. V zemi postižené lesními požáry provedly 88 zhozů vody. No a do Leverkusenu se po 3 letech vrací francouzský fotbalista Moussa Diaby. 27letý křídelník v Bayernu podepsal 5letou smlouvu. Klub, za který hraje český útočník Patrik Šek, přestupní částku nezveřejnil. Podle médií činí ale 30 milionů eur. To je v přepočtu okolo 725 milionů korun.
9: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Je to k nevíře, ale zítra ráno může být na Moravě a ve Slezsku klidně i 9 stupňů, takže ráno si opravdu tu bundu do té, na sebe vemte, abyste ji odpoledne mohli mít v rukou, protože to už bude 26. Tohle opravdu zářiřuje, jo?
0: Já jsem chtěl profesionální předpověď počasí, co to zase bylo?
1: To pokazilo jen to září, to slovo.
7: Je ostravský Řek a ona havířovský uragán. Michal Pistolas a Evelína Švrčková.
10: A tohle je nejdivočejší odpolední show na Moravě a ve Slezsku.
1: Září zářuje, už to mám, už můžu jít dál.
0: Uragán je zpátky a máme další kafe na stole, takže zařazujeme turbo a máme chuť na rozborku o věcech, které zatím nikdo nevyřešil. Dáme si za pár minut. Si dáme z muziky?
1: Pokud tamto kafe máte na tom stole, taky budeme společně zhruba kolem 10. litovat, protože nebudeme moc usnout a teď nás to vůbec nenakopne.
0: A to mi připomíná, že za pár minut bude i Espresso Macchiato v našem playlistu. Teď hned si dáme ale Swedish House.

0: jsem za Burna Boy v hitovce We Pray na Hit Radio Orion. Pěkný podvečer.
1: Odpolední show otevřela poslední hodinu. Chtělo by se říct, že všechno, co jste měli vědět, už víte. Něco ještě samozřejmě přihodíme, ale pořád tady zůstává několik věcí, které nebudeme vědět ani za rok, dva nebo pět a více.
0: Rubrika Nikdo neví, začnu. Nikdo neví, proč vlastně máme sny.
1: Nikdo neví, kdo v roce 1977 poslal signál z vesmíru. My jsme to nevěděli do této chvíle taky. Ani tohle jsme nevěděli.
0: Nikdo neví, kde je hrobka Kleopatry ani po 2000 letech.
1: Nikdo neví, co přesně se nakonec stane uvnitř černé díry.
0: Ale tušíme, že to nebude dobrý, že? Nikdo neví, proč se Země jmenuje Země.
1: Tak víte?
0: Nevíte, že jo? Nevíte.

necháme čas kolem nás ubíhat.

0: No, tak snad nemáte doma něco, co vám nedovolí spát, třeba batole a tak dále, známe to, že jo.
1: 1. září je skoro za námi, není to ještě ten den, kdy přichází podzim, maximálně si jdete ráno stejně jako já vyfotit elektroměr a trapně si to potom hodíte do tabulky a vyvedete děcka poprvé do školy, jo, jo, jo.

0: Tohle už máme dneska za sebou. Zítra už to bude tak, jako do dalších prázdnin. Takže v plné palbě, nebude to jedna hodinka ve škole, bude to až někdy popolední.
1: Myslíš, že hned, jako, hned druhý den se jde? Jako...
0: No, my jsme to tak měli. Ne jako, že bychom rovnou psali písemky, ale už nás
1: by
0: po první hodině nepustili.
1: No. To by bylo drsný, kdyby se rovnou napsala písmenka. A co si pamatujem z loňského roku, jdeme na to velký referát.
0: Jo, a radši dáme tipy, kam vyrazit.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Máte rádi vlaky, technické památky nebo hornickou historii? Pak si nenechte ujít jedinečnou jízdu báňským spěšným vlakem po ostravsko-karvinském černouhelném revíru. O víkendech až do 20. září vás speciální vlak zaveze po neveřejných uhelných vlečkách do míst, kam se běžně veřejnost nedostane. Čeká vás komentovaná jízda plná zajímavostí, zastávky na focení i pohled do hornické minulosti našeho kraje. Zarezervujte si své místo včas a vydejte se na nezapomenutelnou cestu s báňským spěšným vlakem. Více informací najdete na stránkách Slezského železničního spolku.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Já nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Světli přichází další druholigová bitva. Prozatím v domácím prostředí 100% svěřence trenéra Romana Vesta čeká soupeř ze středních Čech. V pátek 4. září od 18 hodin přivítá MFK Karviná nováčka SK Kladno. 90 minut emocí, soubojů a gólů. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
9: Levněji už to nejde.
10: Není.

0: Sice další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže, zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Avicii a jeho nestárnoucí levels na Hit Radio Orion.
1: Dobré odpoledne. Já mám strašně rád, když do ostravských ulic vyjedou vždycky ty historické autobusy a tramvaje. Třeba ty, které mě vozily do školy. A stane se tak tuhle sobotu, kdy v martinovských dílnách DPO odstartuje Den ostravských dopraváků.
0: Jak už se řeklo, historické jízdy, nové versus historické vozy, program pro děti a hromada dalších lákadel. Sobotu od 10 hodin.
1: Cing, cing, nastupová.

0: a Tommy Cash pro vás na Hit Radio Orion. Je trošku paradoxní, že v první školní den existuje jeden svátek, a to Den líných matek. Dnešní den má připomenout, že se svět nezboří, když pro jednou na nic nesáhnete.
1: Žádné jenom zapnu pračku nebo rychle utřu prák. Ne, cílem je dosáhnout stavu, kdy vás děti musí překračovat, jo, abyste se nemuseli zvednout z gauče. Moje teorie, šťastná máma je ta, která má v ruce studenou kávu a ovládá, zatímco v kuchyni vzniká nová civilizace z drobku, není problém.
0: A ten seznam úkolů, které dneska předala vašemu školákovi Úča, ať vyřeší vaše zítřejší já.
1: Budoucí já se vždycky popere.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
4: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jedu vlakem Českých drah. Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Tušky, sešity, penály? A nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
8: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
7: Prior. Vaše spokojenost je naší prioritou.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: chceme rozhodně mnohem víc, tak snad se to k ním dostane.
1: Pospolu tady budeme i zítra ve středu a moc se na vás těšíme. Michal s Evelínou se loučí, zítra čau.
0: Čau.

0: Zlepši si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Míříme rovnou do Opavy, na Roulnické ulici mezi křižovatkami ulic u Mlýnka a Dobrovského je částečně omezený provoz kvůli opravám. Sledujte proto v místě dopravní značení. A co už se děje na cestách, to nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Denková. Studující rodiče mohou ode dneška čerpat novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
10: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
9: Podání je možné elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty v jednotkách miliard korun. S úsporami mají přijít sami ministři. Na konečném znění se podle ní koalice dohodne. U Turnova na Semilsku odpoledne havarovala cisterna s hořlavinou. Policie preventivně evakuovala lidi z blízké firmy a uzavřela část silnice 1/10. Nikdo nebyl zraněn, cisterna pravděpodobně převážela bionaftu. Uvedli to hasiči na síti X. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku hasit požáry v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. V zemi postižené lesními požáry provedly naše stroje na 90 schozů vody.
11: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: V noci většinou jasno, polojasno, na severu výjimečně slabé přehánky. Nejnižší teploty 13 až 9, zítra zkraje dne jasná obloha, postupně ale od západu přibývání mraku na oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů a přechodně chladnější severozápadní vítr.
12: Krásný dobrý večer, je s vámi Lea, úterý 1. září, nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Tak ten úterní večer, to 1. září, startujeme právě teď. Tak volume doprava, doufám, že už máte padla a jdeme na to.

Krásný dobrý večer. Tohle vám taky hrajeme. Nejlepší osmdesátky, devadesátky až po milénium. To je vaše oblíbené Hit Radio Classic. Jinak tomu nebude ani tak za chviličku Anaka, anebo tahle skvělá pecka. Ain't no sunshine. Úterý večer, 1. září a vy posloucháte Hit Radio.

0: Anaka. Zavírám oči. 7:02. Napište mi na 777-937-777, kdo nás právě posloucháte, komu začíná třeba noční šichta, kdo z vás jedete v autě, máte padla, doma už jste, odpočíváte, anebo chystáte, já nevím, takové ty povinné potřeby na zítřek pro vaše ratolesti, které jdou do školy. Jo. Můj syn šel dneska poprvé na střední, bylo to skvělý, mě vlastně taky začala škola, protože jsem ještě pedagog na konzervatoři, takže jsem se těšila strašně moc, tak třeba to někdo máte podobný, tak všem učitelům taky držím palce, pevný nervy, budeme to potřebovat. Každopádně za chviličku Take That, Alphaville, anebo Is It Love? Miluju ten song 24/7, tak si na to počkejte.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Louka v Nejtku na Karlovarsku za 840 tisíc, garáž v Klášterci nad Ohří za 1 milion 121 tisíc, pozemek k bydlení v Kamenici nad Lipou na Pelgřimovsku za 2 miliony 399 tisíc, zemědělská usedlost v Krásném dvoře na Lounsku za 2 miliony

0: 421 tisíc a rodinný dům v Sebranicích na Blanensku za 6 milionů 448 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz. Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cudzoměstě, Jana Kirchner. Hezký dobrý večer, 5 minutek po 7:30, úterý 1. září 2026. Doufám, že jste to dneska všichni přežili ve zdraví. I ty naše školáky, protože začala škola. Každopádně my vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak za chvilku Roxette, nebo taky Šalom otázky, a nebo Erasure a spousty dalších skvělých hitů. Tak nikam neodcházejte, buďte s námi a díky, že nás posloucháte. Hezký večer.
1: Hit Radio Orion.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Flerec, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Stupenky zakoupíte v síti GoOut. Více na znojemské vinobraní.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
4: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea, až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší, 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

Víte, co, jestli vám dnes chybí trošku energie, trošku dramatu a hlavně pořádná dávka gimme, gimme, gimme. Tak jste právě totiž dorazili na správnou frekvenci našeho Hit Rádia. Tohle je hit, u kterého se prostě nedá jen tak sedět, takže sluchátka hlasitěji starosti na chvíli můžete zahodit za hlavu a jdeme na to. Co takhle 80s, 80s, 90s až po milénium? Hrajeme právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio, je úterý večer. Máme 1. září 2026, nový měsíc, nový školní rok, nové začátky, nové zážitky a možná i trošku nostalgie po létě, co? Ale dneska, prosím vás, žádný stres, všechno hoďte za hlavu, protože tenhle večer je náš, tak si ho užijte, usmějte se a nechte se unášet na vlnách těch krásných písní a melodií. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio Orion.
2: Levněji, už to nejde!

Tak co? Coco Jumbo od mistra prezidenta je za námi z éteru Hit Rádia, tak se přiznejte, kdo si u toho aspoň trošku zatancoval, co? Zaspíval, ať už doma, na židli, v práci, nebo v autě, po cestě z práce domů. A teď trošku, pro vás jiná energie, ale pořád pořádná dávka skvělého popu. Co takhle Dido a White Flag? Jo, taková pohodička takhle večer. Tak zůstaňte s námi, úterní večer pokračuje dál.

0: krásný dobrý večer. A teď trošku mám tady pro vás songové terapie. Na ten úterek, jo? East 17, skvělý. ATB a nebo, když byl dnešek náročný, 1. září trošku bolelo, co si budem, a zítra už nás zase čeká budík, hlavně ty školáky, tak přesně song, který bude za chviličku pro vás. Journey a nesmrtelné Don't Stop Believing. Tak to si dáme pro vás všechny, ať máte ten úterní večer o něco pohodovější a takovej příjemnější, jo? A nepřestávejte věřit v to, co věří.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem jí našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.

0: Co to zas po pájsku je za pikle?
1: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
2: Zoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
4: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea. Až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší. 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer a po pořádné dávce energie Chaka Khan teď trošku zvolníme, protože před námi je miláček španělských hřebeček Enrique Iglesias a jeho Hero. Tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo je dneska váš hrdina, což to znamená v překladu, nebo třeba jen někoho, kdo vám zachránil poslední kousek čokolády, tak tenhle song je právě pro vás.
1: Would you dance?

0: Posloucháte Hit Radio s vámi Lea, krásný dobrý úterní večer. Za chviličku Modern Talking, jo, to si dáme, na to si můžeme trsnout, zaspívat si, nebo taky Shania Twain a oblíbený song Man I Feel Like a Woman, a nebo si dáme taky Marky Mark a Prince, co vy na to, jo? Tak tohle všechno za chviličku, buďte s námi.
1: Hit Radio Orion. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Let's go, girls.

české hudební nostalgie. Helenka Zeťová a její nezaměnitelný hlas. Tak na chviličku zpomalíme, zavzpomínáme a necháme hudbu, ať udělá takové to svoje kouzlo. Tohle je Helena Zeťová, Impossible, a my vzpomínáme s láskou, protože Helča tady neskutečně chybí. Tak jdeme na to.

0: My vám hrajeme jenom to nejlepší, 80-ky, 90-ky po milénium, ale já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit, ale ještě než odejdu, tak do 21. hodiny, co takhle Worlds Apart, výborná chlapecká skupina 90. let, anebo Shakira, taky Fun Factory, tohle všechno ještě ode mě pro vás, popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud možno hezký příjemný večer a zítra do toho nového dne pravou nohou a s naší snídaní šampionů. Čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Orion. Hit
3: Radio. Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Radio.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Orion.

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od

0: Americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.